0: Opravdové hity prověřené časem.
1: Skytanovými riffy, legendárními hlasy, napříč hudebními směry.

Hey Radio. Hey Radio. Klasické hity ve vašem městě. Rock a pop rock. Ta nejlepší muzika z 80. a 90. let. Hey Radio. Na nic si nehrajem. Prostě hrajem. Hey Radio.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 3 hodiny.
2: Posloucháte Hej Rádio. Hej Rádio.
3: Full time rock for you.
4: Rádio Hej. Rádio Hej.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 4 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej. Rádio Hej.

0: pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Bylo 5 hodin. Posloucháte
2: Hej Rádio.
3: Full time rock for you.
4: Rádio Hej.
5: Rádio Hej.
6: Na nic si ne.
7: Vzpomínky je to nejhezčí, co nám zbylo. Posloucháte vysílání pro pamětníky v černobílé kvalitě.
8: Milí posluchači, posloucháte nekonečné radionovely z Venezuely.
9: Hrají Toňa Mimoňa, Juan Perverés, Don Celadon, Pedro González a další.
10: V minulém díle se Don Celadon a Juan Barlos ocitli v smradlavém království bratra vládce moří Poseidona. Doňa Mimoňa stále hledá Juana Perveréze, který usnul popíchnutí mouchou cecek.
11: Jak dlouho jsem asi spal. Pane bože, jsem samý cecek. Ty mouchy mě ale zrichtovaly. To bude Doňa Mimoňa. Doňo, kde jste? Doňo, kde jste? Haló?
12: Tady, v hadovi.
13: Ukončete výstup a nástup. Had se zavírá.
12: A jsem venku.
13: Příští stanice, náměstí díru.
12: Hrozná cesta, Juane Perverezi. A to byli v hadovi ještě dva revizoři.
11: A jak jste se dostala do něho Mimoňo do hada?
12: Nemohla jsem vás najít. Chtěla jsem jet zadem, ale pak jsem jela hadem. Ju, vy ale vypadáte Perverezi. Juane Perverezi, nezdá se vám, že se tady hrozně oteplilo?
11: Máte pravdu, začíná tu být příšerný vedro. Vedro González.
14: Doňo Mimoňo, Juane Perverezi, žijete? No to mám radost, to jsem rád, že jsem vás našel.
11: Vyrazíme, Vedro González, veďte nás. A na památku se tu všichni vyfotíme.
14: Nemám foťák, nemůžem se vyfotit, ale jsem Vedro, Vedro González. A tak se můžem, co? Můžeme se vypotit.
11: Ten váš humor mi chyběl, Vedro Gonzálesi. Pojďme.

0: Sosa Paprikóza. Naše pizzerie je proslulá nejen vystoupením do ní chlupandy, ale hlavně promítáním nejnovějších erotických filmů.
1: Tak to se ráda podívám na nějaký filmeček.
2: Doufám, že to ve mně nevyvolá tu ošklivou vzpomínku z tábora lovců lebek, jak jsme byli nuceni natáčet ty hambaté filmy s domorodci.
3: No řeknu vám, i když jsem Juan Perverez, ještě že jsme doma ve Venezuele a že to, co jste natočili, zůstalo někde v deštném pralese.
0: Zvláště bych chtěl přivítat skupinku pornoherců u stolku číslo 3 ze skvělého letního hitu Sex s domorodci, který si za malou chvíli pustíme.
2: Ježiši Kriste, jaké máme číslo stolku?
3: Nepotěším vás, číslo 3.
2: Jak je vidět, náčelník lovců lebek má dlouhé distribuční prsty.
0: Nyní nás čeká vystoupení 95-leté břišní tanečnice Doni Chlupandy. Pro ty, co vydrží tuto podívanou, mám připravený ještě jeden bombonek. Kultovní snímek Pulp Fiction.
1: Slyšíte ty dumivé kroky donesela, Done?
3: Ano, skleničky se nám otřásají, jako by se blížil Tyrannosaurus Rex.
2: Proboha, rychle pryč! Přichází Doňa Chlupanda.
4: Seladone, lásko moje, pojď sem!
0: Dámy a pánové, pravěká monstrózní tanečnice Doňa Chlupanda!
5: Slyšeli jste nekonečné radionovely z Venezuely. Rocková hitparáda.

Sílu národe, jenž svými hlasy rozhodujete o tom, jak každé úterý po 17. hodině bude vypadat hitparáda Rádia Hej pod mou dirigentskou taktovkou, jakože se Bastič zovu. A za přísně vyleštěného oka a čistých sluchovodů konopného krále Aldy I. z Opavské tvrze. Tady je vše připraveno, koule naleštěny a je jen otázkou, u které skladby se opět objeví, co by znalec má domácí dogaz Yorkshire. U vás doma pivo nalito, panák potvrze, nohy na stole a jdeme do boje za světlejšími zítřky té které kapely, nebo jen fans rozhodují o tom, kdo, kde, jak a podobně. Kvalita zde patrně lehce pokulhává, protože když už domácí kapely porazily legendy typu Def Leppard nebo Crash Diet, už se ani nepokouší mít za kvalitou, ale rovnou vás nakrknu. Jdu cestou do vašich studií, garáží a domácích základen. Bohužel je to tak.

0: popovou hitparádu Rádia Hej podporuje pivovar Sviany.
1: Sviany, české tradičně vařené pivo.
2: Jde se nasazovat, jde se objevovat nové singly, které snad osvěží tuto hitpošku, jako se to podařilo jiným. Tím prvním je ambiciozní projekt Gate Gresher. Aktuální parta, nebo party pecka, chcete-li, jedeme, navazuje na dubnu zveřejněný dravý single ještě jednou a vystihuje atmosféru léta, svobody a nekonečného večírku, takovéto party. Frontman kapely Ondra Nová k tomu říká, že je to ten typ songu, který si chceš pustit na hlas s partou kamarádu někde venku. Celý klip přitočili, nebo se snažili pojmout tak, aby z něj byla cítit energie, léto a dobrá nálada. Bylo to organizačně jedno z nejnáročnějších natáčení, jaké jsme zatím absolvovali, říká Ondra. Ale o to víc jsme si to užili. Věřím, že si to fanoušci užijí společně s námi, protože jsou tam v podstatě dost reálné momenty, které každý zná, i když s velkou nadsázkou. Tak jedeme!
0: Novinka hitparády.

0: Gate Crusher máme za sebou, druhý song nabízí dvoumetrová tyč v podobě Dalibora Hadamíčka a jeho projektu Moravius. Tento bard, ostřílený větrem barových ventilátorů a hvizdu policejních píšťalek, se tentokrát obešel bez kytaristy Tima Tolkyho, známého z kapely Stratovarius, a zřekl se i služeb třeba zpěváka Niklase Isfelta a sám stvořil se svou partou nový song Super Beams, který má nyní na Hey Radio a v této hitparádě absolutní světovou premiéru a budu v očekávání, jaké super paprsky vystřelí Moravius do našeho pořadí.
1: Novinka hitparády.

Moravius a skladby Superbeams máme za sebou a kola Pop Music se točí dál. Jdeme hned úvodem na 10. stupínku směrem ke zlaté. Musím říci, že pozice Fata Morgány připomíná její kariéru. To jsou turbulence, že by je neustáli ani maxíci. Nasazená novinka vystřelí skoro do čela, aby další týden padla skoro na dno a dokonce šlo jen o dva hlasy, aby nás nakonec neopustila. Ale jsou tady aktuálně trénující na turné z Hard Colony a americkými Gravity a tak si je průbneme na 10. Ne s 10, protože piju Svijanský Más a to je přece 11, i když zásoby došly.

Jedna, dvě už si jdem, noční můra pro tebe. A jsou tady ufouní. Jasně, že ufouní, kdo jiný mohl pomoci minule 10. kapele Hard Colony k dnešnímu 9. místu. Ufouní hlasovali, UFO boduje, Hard Colony se raduje a Mák kvete. Ne, protože Mák se říká Martinovi Lepkovi z kapelky, ale protože produktem je opium a proto ufouní přiletěli a hlasovali. A mě asi odvezou do blázince za konspirační teorie.

0: řádu.
1: A my pokračujeme dále s šlapající Láďa Tomis Band, jednoho z nejslavnějších Narcisů, to je vizitka skladby Bestie. Loni to bylo 30 let, co jsem poznal tehdy štíhlého vlasatého blondiáka, který po anabázi ve skupině Doga založil Bastardy. Ano, slyšíte dobře, ty Bastardy, které znáte z této hitparády, ale pane mu už tato kapela dávno neříká. Naopak můj vůdče mu říkají dnes kluci z LTB a že s šlapou líp než kabáti svědčí osmička. Sice stejná jako minulý, takže za mne cajk, protože jsou tady mezi námi bratři a sestry.

A boha jeho, potomci Janošíka a Karola Duchoně se minule zhrozili patrně tím devátým místem, zalarmovali své příznivce a je z toho dnes sedmička. A tak má slíbená koniferka ještě žije stejně jako jejich sen v této parádě.

0: pořád něječím a tím je jasné, že Brandis a Sen na místě sedmém.
1: Jirka Vasta, střelec plné zbroje.
0: Dámy a pánové, s panoptikáři se potkám tento víkend, tak zkusím zjistit, zda skladba Moulin Rouge má nějaké skutečné základy, nebo je to fikce. U nás na teleskopickém rokovém žebříku bylo chladněji a tak zamrzli stejně jako minulé na šestce.

ať si dochce, co chce říká, pro někoho to může být oprus, ale je to prostě zamezená díra v éteru, navíc je to vtipné a šlape to jako hodinky a tak dále. Ale je mináčku, koukám, turbo sice klesá, ale pořád Viagru nepotřebuje, nebě v top 5. Pocákání živou vodou, změnou textu dál bodují i s hudbou s textem Kysáckého Tajera. A v české verzi od skvělého Vostárka. Konec konců mě v týdnu skvěle pobavil Láďa Vostárek na Fejsu, když se tam jedna žena pochlubila, že má nové vlasy a on jen lakonicky připsal, a kozy taky. Prostě mistr slova.

0: Zdali pak víte, proč věnoval Tony Tyler písničku kapele Turbo, protože by ho v Kissu vyhodili s touto skladbou. Ovšem dokážu si živě představit, jak u této skladby a tomto refrénu Paul Stanley s rukama nad hlavou, kytarou na krku tančí ty své tanečky, které má tak oblíbené. To si dokážu živě představit.
1: Rokovou hitparádu na rádiu Hej podporuje pivovar Sviany.
2: Sviany, české tradičně vařené pivo.
0: A teď budu bonzovat, protože pečlivě se snažím sledovat, co kdo píše. Na Fannyho Faceu jsem našel jednu větu, abych věděl, že mi dluží panáka. Víte vy, co vůbec napsal? Sledujte tok mých myšlenek. Fanny napsal, jde o houby, ale tohle je snad jediná věc, která se v dnešním světě dá ovlivnit. Hlasuj. Sprosták jeden. Jde o houby prý. Na dálku mu položím otázku. Fanny, jde o houby skutečně? Když rádia nebudou hrát hity té, které kapely, tak prostě hity nebudou a neštěkne po nich ani pes. A to je na houby. Každopádně je to tak na smaženici, že nakonec postoupili o příčku výše. A pak, že jde o houby. Fanny, zamysli se nad tím.

0: Fenomenální hlas paního Michalíka. My jsme s bráchou takhle tuhle tu písničku si pustili, měli u toho nějakou tu koniferku a zpívali jsme si ten refrén. Sice jsme ho trošku poměnili, ale představa, že starší brácha čeká u nebeských bran na svého mladšího bráchu, byla trošku morbidní a sousedí z toho měli trošičku legraci, ale i to je život, co si budeme nalhávat. Pojďme ovšem dál. Dnešní bronz mne nepřekvapuje, protože je mi jasné, že značka Traktor funguje. Kluci se vezou na vítězné vlně kdekoliv a minulá novinka se katapultovala na bronzovou příčku. Ano, minule jsme ji nasadili. Nevím, zda se vám podařilo spočítat, kolik svých songů použili v textu, ale mohu vás ujistit, že mi to je jedno a v podstatě to snad neví ani oni. Ale zpěváka Martina jsem se musel kapku pozeptat na tento song.
1: Ahoj, já vás zdravím, tady je Martin Kapek z Traktoru a chci vám jenom sdělit, že 5x5 je zcela speciální kousek na letošní turné. Přišel s tím Kája Ferda, s Pavlem Balkem a potom jsme se na to vrhli úplně všichni. Takže doufám, že se vám bude líbit a všechny vás tímto zdravím a těším se na turné. Ahoj!

0: Čtvrt století trvalo, než pochopili, že do písničky patří, jak tam zpívají v té mesiře, hej, hej, hej, hej, no to je konečně značka, jak to budou všichni zpívat na turné, hej, hej, hej, hej.
1: Rádio hej.
0: Ano.
1: To je fajné.
0: No aby ne.
2: Posloucháte rockovou hitparádu.
0: Urputný styl kapelníka a bubeníka Bastardu Mojmíra s heslem Za každou cenu pozvedl stagnující cestu kolem světa neustálou aktivitou při hlasování a s bičem v ruce jako domina laskavě popohnal své fans k hlasování. A podařilo se. Mojmír si nasadil svatozář a může se krocanit, že Bastardi postoupili na druhé místo, i když se mi zdá, že zbytku kapely je to v celku, co? No přece šumák.

0: rekapitulace hitparády.
1: Tak se na to podíváme. Nasadili jsme kapelu Gatecrasher a skladbičku Jedeme a také Moravius se skladbou Super Beams. Beams jsou paprsky, nikoli v Beams jsou fazole. Pojďme dál. 10. místo Fata Morgana Noční můra. Na 9. místě Hard Colony UFO. Na 8. místě LTB Bestie. Na 7. místě Brandy's Sen. Na 6. místě Panoptico Moulin Rouge. Na 5. Turbo Time of My Life. Dále na místě 4. Funny Chci ti slíbit. Na místě 3. Traktor 5x5. Na 2. jste slyšeli Bastardy a Cesta kolem světa. A jdeme pohřbívat.
2: Rocková hitparáda na rádiu Heavy.
3: Funus.
4: Funus.
3: Funus.
4: Funus.
1: Já nedokážu říct, jak to bude dál, jen vím, kdo to tady nedal a kdo odevzdal. Urny jsou připraveny a sypu do nich popel Noční můry kapely Nandej. Ježišmarja, ale opravdu Nandej, protože s jedním hlasem se moc parády dělat nedá. No a druhý Urnabox už čeká na hlepne za skladbu Eternal, která o pověstnou facku prohrála s těmi na chvostu Bastičovi tancparády. Upřímnou soustrast pozůstalým a čest jejich památce. Jdeme do čela. Do čela žebříčku.

To jsou prarodiče duetu Iveta a Milán. Jich čas už je pouhé prozatím, kdežto ti dva, Leona a Jarin, ti jsou aktuální. Ti se vezou na výsluní a zdravím tím také Leontýnku samozřejmě. Neb sama se podílí na hlasování a je vidět, že si to zvláště ona zaslouží. Neb i zde platí, že mládí oživilo mumí, která spala jako šípková růženka a s hlasem, jaký má Jarek Filgas, by byla škoda zpívat jen v konviktu u piva. Blahopřání Leoně Šinkové a Jarkovi Filgasovi za další prvenství tu a tady.

Jo, přátelé hirupáci, složte zbraně a vraťte se do reality. Za vypadnuvší skladby zamáčkněte slzu, za novinky buďte rádi a teď se věnujte hlasování, ať víme, a že víme, to víme, protože my víme, co víme. A nakrknu vás i na závěr. Nebudu si dělat iluze, že jdeme za kvalitou, i když naše songy kvalitní jsou, ale uvidíme, jak si povedou extraktoři na cestě kolem světa do Brandýsa, na divadlo Panoptiko, kde už sedí u founí a žerou noční můru a nikdy se nikdy nedozvíš, co ti chce fany slíbit, když ho práskla bestie. Zpět basta a basta. Ten se s vámi loučí, končí, alež může přestat šlapat na kole, aby byl proud a naslyšenou v lepších časech. Všimněte si, neříkám příště, bo mě napadlo kliště. A hej, buz je tu, tak čus, buz, bratři a sestry, a utřete se.

0: Rádio Hej. Rádio Hej. Rádio Hej. Rádio Hej. Rádio Hej. Rádio Hej. Rádio Hej.
1: No, chlapče, to už tady bylo.
0: A je to tu zase a v rokovějším ruchu.

Dobré jítro, krásné ráno všem. Já to vždycky říkám, že ty středy jsou tak trošičku na nic, když vlastně mám střídat sám sebe po té replize hitparádové, ale je 6 hodin, skoro 13 minutek, dobré jítro, krásný den, já se k tomu samozřejmě vrátím, protože u nás tady svítí sluníčko, hned se lépe vstává, hned se lépe deratizuje tělo, vystřevuje, jo, a tak podobně. Doufám, že jste taky prošli celým tímhletím procesem a že teď už jenom zevlujete společně se mnou, no jasně, že nezevlujete, protože musíte makat, ale pokud stáváte jen tak, tak je to samozřejmě pro vás výjimečný stav. Dámy a pánové, je středa, tak pojďme na to. Společnými silami zvládneme všechno. Já se jmenuji Jirka Bast, to asi víte. A budu vaším průvodcem, než mě Milan Krčil, ty strdadí odsaď.

Skinny Bapper, skupina Poison, rok 1990, album Flesh and Blood. Kdyby vás to zajímalo pro vaše informovanost, 6:21 a chtěl bych jenom říct si jednu věc, že skutečně to dneska můžete oslavovat toho Zbyška, který má dneska svátek, jestli to říkám dobře, 20. května by měl mít Zbyšek svátek, můj kamarád narození, to vás asi zajímat nebude. Co je podstatné je to, že zítra už tu zase bude Monika, to se zase narodí Jura Šperl z Ingotu a můj fotr, ale to zase je zase jiný příběh, k tomu se dostaneme zase zítra odpoledne, protože dneska je středa jeho tam 20. Takže vás vlastně můžete klidně dneska doufat, že bude krásný zastrčkový den, ale co je podstatné je to, že bude hlavně pěkně, že bude okolo těch 20 stupňů, tak 20, 20, 20, všechno 20, to bych chtěl nějakou 20, že jo, tak to asi rozebírat nebudeme, jo, v tomto věku. Hlavně, prosím vás, pěkně nedělejte z ničeho vědu, protože se nedá dělat ani z vědy. To dokážu jenom naši čeští politici.

I když by se zdálo, že české muziky jste minulou hodinku měli hodně, já si myslím, že není nikdy dost. Máme 3 minutky do 6:30, za malou chvilinku Jirka Schellinger s pomocí přátela. Tato písnička poputuje našich tu Marcelovi Messerschmittovi, který si to přál. No a samozřejmě věřím tomu, že i vy budete mít nějaké to své přáníčko, že byste si dali říci a že byste si... Tak si napište jako vína, huba, hole, neštěstí. Za chvilku se podíváme na hokejový šampionát, když dovolíte, a když ne, tak s tím stejně nic neuděláte a já to udělám. Jo, to je takový život prostě, musíte se s tím smířit, že to takhle někdy funguje a že to takhle někdy je. Dámy a pánové, jsme Rádio Hej a jedeme v tom s vámi.

0: Další, prosím.
1: Dobrý den, pane Trosko. Tak co vám schází?
2: Ale je to hrozný, paní doktorko. Já jsem úplně rozebraný. Mám hrozný deprese z toho všeho tady kolem. Takovejma návalama trpím.
1: Tak víte co? Já vám naordinuju ráno, v poledne a večer poslech rádia Hej.
2: A to mi pomůže?
1: No to víte, že jo. A abyste se dostali ještě do větší pohody, tak si dejte klidně pivko. Ale to vám bohužel pojišťovna neproplatí.
2: A co když nebudu doma?
1: To si můžete pustit i

Tak se společně podíváme na probíhající hokejové mistrovství světa, protože jako stínový ministr sportu k tomu mám naprosté povolení a pokud by to někomu vadilo, tak si přeladí na chvilku. Protože Slovinci byli opět blízko další senzaci. Slovákům podali až po nájezdech, ale to není tak, jako bylo to jako 4-5, ale samozřejmě světová velmoc na výchovu brankářů je jasná, že ve Slovinsku chytá taky Čech. No, Rakušané, Maďaři i Norové také slavili, co mě ovšem trápí, se vrátím k utkání, kdy Olympik hrál proti Abě a vyhráli jsme 4-3. Dneska nás čeká samozřejmě Ricky Powery, jo, to nastoupí traktor proti ním v 16 hodin a Opus bude hrát proti Godhardu, to znamená Rakousko proti Švýcarsku. No ale já se musím vrátit k tomu, co hýbe teďko momentálně celým národem, že najednou zaznívá z televize, že Ekman Larsson pálí a tak trochu to tahá za uši, poněvadž já když jsem fandil ve Formuli 1 kdysi dávno, když si dávno fandil Petersonovi, Ronny Peterson 1978, myslím, zahynul na Monze, jak ho to brambilovo kolo praštilo do hlavy, tak ve své podstatě bych říkal Peterson, to by se mi, to už byl snad jako nějaký samuraj, ne? Peterson, no a teď je to Larsson, jo, teď už je to zase trošičku složitější, že protože působí to zvláštně, celou dobu to byl Larsson, jo, a tak dále, no a bylo to prý údajně na pokyn šéf redaktora sportovního zpravodajství, ale já si nemyslím, že by zrovna museli dehonestovat toho zárubu, protože v podstatě, když v běžné používané švédštině se při spojení hlásek RS skutečně vyslovuje š, ovšem zase budu trošičku jiný, nedokážu si představit, když švédský komentátor nějak začne hlásat ščotku, jo, a podobně, protože u nás my jsme papežtější než papež, my lezeme každému, strkáme hlavu tam, kam nemáme. A takže my budeme číst Peršon, jo, kdežto oni budou číst Cotka, jo, oni Cotka, a jestli vůbec to budou číst. Takže jaká byla praktika po té, co snížil Larsson? Neinkasovat, dokud nezazní klakšon. To je teď aktuální vtip, který teď momentálně působí po éteru. No nevím, takový Didi je nadšený z toho, že jeho čoboli vyhráli. Je boli čo boli, keď bohovia rozum rozdávať. Jej, na hornom konci! No dobre, tady je Grok a bubeníkem je práve Didi. Dobré ráno, Didi. A dobré ráno všem. S rádiem, hej. 8,5 minutek po

0: Kamienky z Nahy Radio, Heigenauk a písnička Energická balada, jejich nejúspěšnější single z hlediska umístění v hitparádách a prodejců. Vystoupal se na třetí místo americké hitparády Billboard Hot 100, což je první popový single skupiny v první desítce. Dosáhl také druhého místa v americké hitparádě Mainstream Rock Tracks a úspěch skladby pomohl jejímu mateřskému albu dostat se do top 20 amerického žebříčku alb. Tak vidíte, stačí jedna, no slyšíte spíš, stačí jedna jediná písnička a udělá z vás megastar. Ve světě ano, u nás ne, ale to nevadí. Teď už na řadu přicházejí v 6.47 Shabaton. budeme parafrázovat pořád Larson, tak teď Shabaton.
1: To je kojina.

9,5 minutí nám schází do konce této hodinky. Dneska se můžete přioblecit tepleji, protože budou takové ty fajn jarní teploty. Ale co jsem chtěl říct, ještě se k tomu háčku vrátím, protože záruba, to je fakt téma, které teď hýbe internetem. A nejenom v rámci hokejového šampionátu, prosím vás. Samozřejmě záruba vydal prohlášení, že se vrátí zpátky k Larssonovi, jo, Erikssonovi a ne Erikssonovi a podobně, protože prý náš národ na to není připraven. Ovšem nejsme sami. Třeba Slováci se baví aférou kolem účtenky za langoš, za kterou dostal prodavač pokutu, jelikož se finanční správě tamní nelíbila absence háčku nad S. On napsal langos. Tam zase háček chyběl. Skandal zasáhl do nejvyšších pater politiky a uživatelé internetu vyhlásili vládě válku. No a samozřejmě třeba satirická stránka Vivat Slovakia, tam už má spoustu vtipů a podobně, můžete se to podívat, takže už nebude Larsson ani Erikssson, už nebude ani, ale bude langoš, zase pro změnu, nesmí být langos. Takže Black Sabbath, už to dál neparafrázuju, teď je tady co je to chvíli pro vás. Black Sabbath, asi ne. Ježíš Maria, co všechno dokážeme vymyslet. No ale nevadí, no, já se dívám třeba na internet, že tady je zprávička, která není zrovna veselá, že do Česka míří Američan s podezřením na ebolu. Symptomy nemá, uvedl Vojtěch.

svobodě a v naprostým klidu. Stromy božsky kvetou a vzduch je plný hmyzu. S námi je jaro v úplný pohodě. Budete se cítit jako ryby ve vodě. Radio Hej.

Nedávná minulost, leč skvělá Limetal Swingers Party na Hej Rádiu. Dobré jítro vám, že je vlastně 4 minutky po 7 a zcela určitě musím přidat jednu věc, že máme středu, jeho tam 20. května a že svátek má Zbyšek. A možná má někdo u vás narozeniny, tak happy birthday to you. A tady jsou sorority.

0: se léčí pohybem, mysl se léčí smíchem a duše, ta se léčí rádiem Hej. Rádio Hej.
1: Rádio Hej.
0: Je nej.

Legendární skladbička kapely Mr. Keary, kterou napsal Steve George a na zpěvu se taktéž podílel. Mimochodem právě Steve George se v roce 1955 narodil o 10 roku dříve, o 11, v roce 1944. Kdo ví, co dělali Cockerovi rodiče, protože v roce 1944 zuřila válka a narodil se Joe Cocker. V roce 1967 BBC zakáže píseň A Day in the Life od Beatles, protože prý propaguje drogy, propaguje užívání drog. V ten samý den a rok Harrison je totiž na návštěvě taky u nějakého Maharishi. Ale mě zajímá třeba rok 1966. Windsor zažívá prapodivný koncert kapely The Who. Pete Townsend a Roger Daltrey jsou sice na místě, ale zbytek kapely jak jinak nedorazil. Pánové si půjčují rytmiku od svých předskokanů a začnou hrát. V polovině koncertu dorazí John Entwistle a Keith Moon, bubeník, kterého Pete vezme ve vzteku kytarou po hlavě. Oba pak naštvaně opouštějí kapelu, ale do týdne je Pete s Rogerem přemluví, aby se vrátili. Tak tohle to byla vzpomínka na právě kapelu The Who, která takhle dokázala řádit, protože to, co dokázal Keith Moon rozflákat zabící, to nedokázal nikdo. Jinak také tento den není zrovna veselější, protože umírá Robin Gibbs z Bee Gees, ale to už je blahé paměti dávno. No a teď už, když jsem vzpomínal kapelu The Who, nechť vám ve čtvrt na 8 přesně obštěl.

0: Rádio Hej, hudební novinka. Hudební novinka.
1: Paparouči nám připomenuli rok 2020 a my se vrátíme do žhavé současnosti a trošku přitvrdíme. Anthrax vydají 18. září své dlouho očekávané 12. album s názvem Corazon Perfecto, které bude jejich prvním studiovým počinem po více než 10 letech. Album uvedou v předpremiéře v hlavním singlem It's for the Kids, který za chvilku uslyšíte a který vychází, vyšel vlastně minulý pátek, jen tak jako anonce, dalo by se říci, které tyto trashoví giganti v podstatě dali světu najevo. Tato latinská fráze byla vedita na dlaždici u vchodu do posledního domova Marilyn Monroe, ten název toho alba For All Kings od Anthrax, ačkoliv mnoho lidí frázi interpretovalo ve smyslu moje cesta končí, doslovně se překládá jako vytrvám nebo dokončím svou cestu. A rozhodně si myslím, že Anthrax patří do vysílání rádia, hej, co říkáte? A jako novinka, proč ne? Akorát, že některým stanou i chlupy, které nemají

0: Posloucháte Hey Radio.
1: Zas nic neděláš. Chrápeš pořád jenom na tom otomanu Poděkovi. No co na mě koukáš? Co koukáš? Jenom koukáš, nebo se převaluješ v tom harampádí, který ho máme plný kůlny. No, to nám bude jednou kožitku. To bude věno pro dceru, nebo co? Ty budiš k ničemu. Ty jenom leštíš ty svý věčný cibule. Ty kutile domácí. To je hrozný, to je strašný život. Věčně jenom leští cibule, nebo někde leší.
2: Taková hysterka po ránu potěší, co? Pražský výběr. Zbal si to svý ráno, Máňo, a táhni. Dneska je krásně, dneska by to šlo. Jednoho dnes si řekla, až bude krásně, tak půjdeš pryč.

dostali jsme krásný mail, který se netýká vůbec nějaké mání, ale naopak Jarči. Jarka Gavendová napsala, že jsme jí dnes ráno udělali krásné ráno při cestě do práce a že nám musí poděkovat. Tady píše krásný, ono to je nádherné, když člověka potěší cizí neštěstí, ale samozřejmě Jarko, díky moc, až bude 1. července, to má Jarka Jaroslava svátek, tak zahrajeme, to bude taky středa, takže nevím, jestli zase budu zaskakovat za někoho, ale zcela určitě už teď ti posílám písničku za to, že

skvělý cover Guns N' Roses z roku 1993 na albu The Spaghetti Incident. A samozřejmě si tuto skladbičku půjčili od koho jiného než od Nazaretu. Jinak Guns N' Roses odehrají na jaře v Jižní Americe, než se vrátí do USA, svá první americká koncertní turné. Teď na jaře od roku 23 vlastně první. Mezitím vydali sérii samostatných singlů a kromě několika koncertů na Floridě tento měsíc jsou všechny americké koncerty Guns N' Roses naplánovány na červenec a září a poté zamíří do Austrálie k nám vůbec. My máme teď momentálně 7:45. Milhouse už si drhne předkošku, takže nechám ho zatím ještě se připravit na vysílání a vás přichází připravit o ráno kdo jiný než slavný John Wick alias Keanu Reeves a jeho Dogstar. This is where...

melody sáhne, to je dobrý. Já už mám vrecko v hubě, takže počkejte, musím udělat základní krok. Tak. Musím vám říci, že dlouhý kouř a nohy na stole, to mě čeká v následujících chvílích, kde břeslo předávám Milanovi do Pardubic. On už má nagelovanou hlavu, dostal jsem čerstvou zprávu, že má nagelovanou hlavu, zastřížené fousy. Bobra pod paží už taky vyholil, takže je naprostém pořádku připravený vás osvěžit a oblažit svým hlasem a svou muzikou. Dámy a pánové, byl mi ctí a státním svátkem být tady s vámi ve středu 20. květence a vy už se dál směrujte k tomu dnešnímu dni. Já se uslyším s vámi zítra po 13. hodince, v pátek to nevíde, bohužel, no ale to nevadí. Zkrátka, dobře, práce je práce, i když není zajíc a nikam neuteče. Tomáši, tobě za SMS-ku posílám tedy další song a věřím tomu, že i vy si užijete toto ráno. Bastič se klaní, hejbus přijíždí, Bastič odjíždí. Čus, nádhery.

0: dveře se zavírají.
1: Příští stanice, Rádio Hej.

Ano, je to tak, my jsme s vámi krátce těsně po celé po 8 raní. Jirkovi Bastovi děkujeme za nádherné promo. Jirko, bylo to úžasný, ostatně jenom na vysvětlení, na velmi rychlé vysvětlení. Jirka je

Úžasná muzika odstartovala dnešní ranní éter, ranní proud, 8 minuta po celé po 8 ranní. Leo Murači, Oli, Poker Face, jedeme dál, Camelot. Já se ještě jenom v rychlosti vrátím k Jiříkovi, je to prostě matador, je to profik. Svým srdcem zaujímá už publikum několik let. Já nebudu říkat, ne Karle, nebudu říkat, kolik mu je. Je to náš rokový děda a stále profik. Tak Jirko, zdravím a přeji ti hezké ranko.

vámi oblíbená parta Stratovarius, 8:45. Veronika je tady dnes v teniskách, což je velmi zajímavé. Co se děje, Verčo? Co? Kramfleky opustila, jdeme na počasí.

0: Počasí. Počasí.
1: Dnes bude většinou polojasno až oblačno, přechodně až zataženo, místy s přehánkami, ojediněle s bouřkami. Nejvyšší denní teploty 14 až 19 stupňů, na východě 21. Teplota na horách v 1000 metrech kolem 11 a foukat bude dnes slabý vítr západních směrů, bio 1, mírná zátěž. Hezký den vám přeje ze studia Verča.
2: Veronice, děkujeme za počasí a frčíme do muziky krátce po 4 na 9 a v 8.30.

Dámy a pánové, partnerem ranního éteru, ranního proudu je stavební holding na pevných základech Enteria Pardubice. To je rezidence Přelouč, Hodinářka nebo rezidence Moravská Třebová u Komína.

Švédsko, Hammerfall, nádherná muzika, kterou znáte, kterou vnímáte, kterou máte rádi. 4,5 minuty do půl deváté a náš technik Luděk nás dnes zvučí z Karlových Varů. Jako pravidelně, já už bych řekl, že to je pravidlem. 20. květen odjíždí na lázeňský pobyt na 14 dní. Nevím, jak to udělal, nevím, jak to dělá. Ten člověk dostal modrou a ještě má lázně, nevím.

0: Picasso v Českém Krumlově. Výstava Picasso Live, originální díla a příběh génia. Nově prodlouženo do konce roku 2026. www.theworldofpicasso.com.
1: M-Car Studio. M-Car Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od M-Car Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
2: Čau, tady Dalibor z kapely LDKC. Pro závod Kilpy Heroes Race jsme natočili nový single Staň se hrdinou, protože přesně o tom tenhle závod je. Překonat sám sebe. Přijď 6. června 2026 do Hradce nad Moravicí a staň se hrdinou i ty. Rádio Hej bude u toho taky. Více info heroesrace.cz.
3: Bernard Fest je tady. Lucie, Dimitri, tři sestry, Olympik, Marie Rotrová, Marfo a další hvězdy. 19. a 20. června v Humpolci. Dva dny skvělé muziky, dobrého piva a jedinečné atmosféry. Vstupenky na bernardfest.cz.
4: Přátelé, zdraví vás Kamil Střihavka. Rokopera Praha pro vás připravila
5: magickou rokovou operu Malý princ.
4: Přijďte si užít tuto spektakulární multimediální show.
5: Ve středu 27. května od 18 hodin.
4: Tohle zažijete pouze v Rokopeře Praha. Vstupenky na www.rokopera.cz.
6: Tak, je to tady, dámy a pánové, my z Prahy se přesouváme do Ostravy, kde v ulici Stodolní na nás čeká Honza Lidl. Honzo, krásné ráno, slyšíme se.
7: To není žádná pravda, já v Ostravě jsem, ale ne, že bych se teďka probudil někde na Patníku na Stodolní, v žádném případě. Naopak, já jsem přenocoval, nebo jsem na půlnoc dojel na naše středisko údržby dálnic v Ostravě, tam jsem od nich dostal pokojíček, tak úžasný ty dálničáři jsou, trošku jsem se prospal a teď tady mám nějakou práci ráno s televizí, takže už jsem na značkách, zdravím ze slunné Ostravy, která jezdí poměrně pohodlně, na rozdíl od takové Prahy, která opravdu dneska dopravu splesnivěla, ale strašidelně, teda na rozdíl dokonce i od Brna. Brno je docela pěkně. Nicméně, kam se v Praze podíváte, tak tam je problém. Největší, nejošklivější a nejfujtajblovější je v tuhle chvíli, myslím si, že alespoň tak pocitově, dojezd po dálnici D5, to znamená od Plzně, Berouna a Loděnice do Prahy. Tam je zpoždění kolem půl hodiny. Další půl hodina, ten, kdo bude pokračovat po Pražském okruhu ve směru na D1 někam k Barandovu na Vořech, tak tam nakoupí další 25-minutovku. V obráceném směru je to taky Polízanice. Dokonce před tunelama, které jsou teďka blokově odbavovaný, tak je zdržení kolem 20. Za tunelama je to taky nějakých 15-20. Ale pojďme na druhou stranu, protože aby bylo všech vyváženo, tak opravdu nehorázná kolona a čekání a zdržení je i ve směru od Mladé Boleslavy po dálnici D10. Nicméně, tam už pozor, už to začnu překládat do své obvyklé sendvičové metody. Tam už mám pozitivní zprávu. Protože tady ta rekonstrukce mezi Brandejsem a Prahou, tak ta skončí teď o víkendu, to znamená teď v neděli, tam odkopeme poslední kužely, poslední omezení, ještě tam sice něco budeme dostrkávat, ale tam už nebudeme vstupovat do provozu, to znamená opravdu tady vám ulevíme, na tý D5 se opravdu slíbit nemůžu, tam můžu akorát uvést, a to už jsme si říkali, že tam začínáme letos technickou přípravou, přebudujeme nějaký nadjezdy, abychom mohli rozšířit pražský okruh právě mezi D5 a tunelama.
6: Takže informace zazněly, já si myslím, že to byly ty nejaktuálnější informace asi z dnešního dne, nebo Honzo, máme tam ještě něco, máme tam ještě pár vteřinek, bych řekl, jako můžeme dát.
7: My jsme pár vteřinek, samozřejmě ještě přihodím. Včera nás zmasíroval pan ministr dopravy, měl kontrolní den na třech stavbách dálnice D7, to je Chomutovská v té středočeské části, to znamená u Slanýho, kolem Slanýho a potom dál až na Panenský Týnec kolem Kutrovic, a přišlo mu, že tam pracujeme málo, takže nás sprdnul opravdu jak malý školáky, nicméně v dobré víře, tak aby se to posunovalo, protože tady to je dálnice, která sice jde hodně rychle dopředu, tam stavíme 18 km najednou, krom, jakmile tady to bude hotový, tak už krom krátkého úseku u Postoloprt, tak no, bude celá dálnice k dispozici. Ale tady se vlastně jezdí po staveništi, protože my stavíme dálnici ve stopě té původní silnice první třídy, což samozřejmě pro řidiče je strašně nepříjemný, protože se tam prolínají se stavebním provozem, je to k nakopání. V zimě byla ta silnice furt rozbitá, furt jsme ji opravovali, furt samý blátono, fuj tady byl, ale to skončí, protože tady ty úseky už postupně budou z poloviny, to znamená na jednom dálničním pásu hotové, tam budeme převádět dopravu a to právě bude teďka v létě. Ano. První si myslím, že bude na konci června, druhý bude následovat na konci srpna nebo na začátku září a poslední bude v říjnu. To znamená, že opravdu už se to tam výrazným způsobem zpohodlní. Sice se furt se pojede jedním jízdním pruhem pro každý směr, to znamená, jakoby jsme jenom překlopili tu jedničku na lepší asfalt, ale potom už budeme podstatně rychlejší v dobudování toho druhého dálničního pásu. To znamená, že příští rok bych viděl někde mezi dubnem a červencem, že budeme zprovozňovat těch 18 kilometrů, možná si ne najednou, ale v každém případě příští rok už budou komplet a už se tam pofičí jen a jen po dálnici a my budeme dlouhá léta jako dálničáři a největší státní investor vzpomínat na tu nekonečnou trpělivost tohohle regionu a hlavně jejich řidičů.
6: Nádherné informace samozřejmě podal skvělý tiskový mluvčí Honza Riedl. Honzo, já moc děkuji, přeji do Ostravy úspěšný den a nejenom do Ostravy, ale až půjdete i do Prahy a v Brně a všude, jako přeju krásný den. Honza Riedl, mějte se a těším se na vaši briefing. Mějte se hezky.
7: Budu se tím řídit, až budu řídit. Přeji krásný týden.
6: Děkujem.

Krátce po 8:45 pro vás máme pracovní nabídku. Jeden z největších stavebních holdingů Enteria Pardubice nabízí pracovní pozice velkaparta.cz. Mrkni!

0: Rádio Hey.
1: Chceš vidět naživo Dimitri, Tři sestry a Harley ve Frýdku Místku? Festival Helldays 2026 otvírá sezónu 5. a 6. června a k tomu ještě dostaneš Redze, Aleše Brichtu, Amorfia, místní pořadající kapelu 100 na 100 a spoustu dalšího. Tak neváhej, lístky seženeš na ticket portálu a na webu helldays.cz. Léto začíná tady. www.helldays.cz.
2: Ahoj rockeři, zdraví vás Pavla Forest. Oslavte s námi 20 let rock opery ve stylu Peaky Blinders. V rockové opeře Boj o moc se gangy poperou v neděli 24. května od 16 hodin. Rock opera CZ.
3: Zveme vás na 23. května do Nepolis na 8. ročník Nepal Festu, kde kapela Alžběta oslaví 15 let na scéně a slavnostně pokřtí své první výběrové vinylové LP. Startujeme v 16 hodin. Čeká vás velká rocková show a nově i velkoplošná LED projekce, která tenhle večer udělá ještě výjimečnější. Veškeré informace a předprodej najdete na oficiálních stránkách kapely a na sociálních sítích Facebook a Instagram. Nepal Fest 2026, buďte u toho s námi.
4: Dobré ráno, bylo 9 hodin, posloucháte
5: Hey Radio.
6: Full time rock for you.
0: Radio Hey.
7: Radio Hey. Ranní éter. Ranní proud ti přináší jeden z největších stavebních holdingů, Enseria Pardubice.

aktuální okamžik, 10. minuta po 9. po 9. raní, je to raní proud v plném proudu, jdeme s vámi společně na frekvencích rádia, hej! Každopádně dnes mistrovství světa lední hokej, Česká repre a Itálie, 16:20.

0: Bezvadná melodická muzika z Dánska. Volbeat, 9:15. Veronika dotančila za mikrofon počasí. Půjdeme na to.
1: Počasí.
2: Dnes bude většinou polojasno až oblačno, přechodně až zataženo, místy s přehánkami, ojediněle s bouřkami. Nejvyšší denní teploty 14 až 19 stupňů, na východě 21. Teplota na horách v 1000 metrech kolem 11 a foukat bude dnes slabý vítr západních směrů, bio 1, mírná zátěž. Hezký den vám přeje ze studia Verča.
0: Ano, je to tak a bude nádherné počasí a v tomhle nádherném počasí také kapela The Paper Jack vypustila novou desku a my se za ní za okamžik podíváme.

vaše rytmická muzika. Nezvadná parta Freedom Call, 20. minuta pro vás. Je to tak, The Paper Jack vypustili tedy novou desku a tuhle novou desku úžasnou muziku představí také v Chrasti u Chrudimi 30. července a budeme tam s vámi.

Přátelé, tak nezapomeňte, kdy se uvidíte s rádiem, hej, 13. června, ale i 30. července, náměstí Chrast u Chrudimi.

0: Metal Fest Opener.
1: Do plzeňského Lochotína v červnu míří Toby Samet a jeho Avantasia.
2: Naposledy zde uvidíte naživo Sepulturu.
1: Dorazí kultovní Anthrax.
2: 50 let na scéně tady oslaví Accept.
1: A těšit se můžete i na Pain, Gotthard, Camelot a řadu další.
0: Metal Fest.
1: Od 5. do 7. června v amfiteátru Lochotín.

Krásně jsme to s vámi společně dotáhli do 10:45. 45 je tady, tedy. My se budeme za malý okamžik loučit. Ranní směna ranního proudu bude končit. Taktéž i ranní vysílání a budeme předávat slovo. Aleš Konopka už je připravený v Opavě. Ale ještě než, tak chvilku. Dáme si malou chvíli.

Láďa Křížek. My vám děkujeme za dnešní poslech. A je to tady, studio ranního eteru, ranního proudu vstává a tleskáme právě vám. Jana Ohebná dorazila. Danuška Smutná, obchodní ředitelka. Dano, vítáme tě. Ahoj. Karel Tichý, náš technik Luděk, tak ten nás zdraví dneska z Karlových Varů. Užívá si, jo? A vy si užívejte dnešní den. Nezapomeňte, že Aleš Konopka po 10. Mějte se, ahoj.

0: Docente, pane docente, tak už je to tady.
1: Co tak se stalo, slečno inženýrko?
0: Zachytili jsme signál z vesmíru. Zřejmě jde o inteligentní bytosti.
1: Přehrajte mi to ještě jednou.
2: Rock on air every day.
1: Ne, to jste zachytili vlny rádia, hej. Vysílají na FM už téměř po celých Čechách a na Moravě. Na to nepotřebujete zařízení za několik milionů. Rádio Hej si můžete naladit na běžném rádiu a také na internetu. Stačí navštívit stránky www.hejradio.cz.

0: profesionálové vědí, že kvalita barev rozhoduje. Klema barvy. Největší specializovaná prodejna barev a laků v Pardubicích. Klema barvy. Nabízíme špičkové nátěrové hmoty od značek, jako jsou Tikurila, Jup, Het, Remers, Osmo a další. Poskytujeme odborné poradenství a individuální přístup pro profesionály i pro váš domov. Klema barvy. Místo, kde barvám opravdu rozumíme. Hradišťská 407, areál JIP, Staré Hradiště.
1: Ahoj, rokeři. Zdraví vás Pavla Forest. Oslavte s námi 20 let rock opery ve stylu Peaky Blinders. V rockové opeře Boj o moc se gangy poperou v neděli 24. května od 16 hodin. Rock opera CZ.
2: Bylo právě 10 hodin. Posloucháte
3: Hey Radio.
4: Full time rock for you.
5: Radio Hey. Radio Hey.

0: Hejradio.cz.
1: Dnešní ráno odstartoval na Hejrádiu Jirka Basta v ostravském studiu, pak nastoupil za mikrofon v Pardubicích Milan Krčil a teď už to s vámi doťukne až do pravého poledne. Moje maličkost Aleš Konopka v opavském studiu. Zdravím vás všechny, milé posluchače a hlavně rockerky a rockery. Máme opět vychystáno plno big beatu v playlistu a taky přidám nějaké informace všeho druhu a pozvánky na hudební akce. Taky samozřejmě mrkneme na počasí a budeme sledovat dopravu. Dopravu, ne dopravu, ale dopravu. Není toho málo, přátelé, tak okamžitě startujeme a přejeme parádní poslech Hejrádia a taky pohodu a klídek.
2: Je středa, buď s Alešem na Hej až do oběda. Rádio.

0: Ano, good roll. And rock and roll. God of rock and roll. McFly. Na rádiu, hej, 10 hodin 16 minut. A my se teď budeme podívat na to, jaké je počasí dneska připraveno pro nás. Vlaďka už to tady má. Vlaďko, pojď.
1: Počasí. Počasí.
2: Dnes bude většinou polojasno až oblačno, přechodně až zataženo, místy s přeháňkami, ojediněle s bouřkami. Nejvyšší denní teploty 14 až 19 stupňů. Na východě 21. Teplota na horách v 1000 metrech kolem 11. A foukat bude dnes slabý vítr západních směrů. Bio 1, mírná zátěž.
3: Hezký hey! Den.
4: Hey Radio, Radio.

0: Day, Young Blood. No, když jste, přátelé, byli u toho počasí, tak jsem si vzpomněl na jednu věc, že my vlastně tady můžeme být strašně rádi za to počasí, které tady máme. Protože když jsem byl několikrát s manželkou v Anglii, tak to vám řeknu, to je počasíčko tam. Tam se vám během hodiny vystřídají všechny roční období. Tam byla zima, sychravo, pršelo, snad jsem čekal už za chviličku i sníh. Po sluníčku ani památky, tak jsem se ptal kamarádky, jestli tam vůbec mají někdy léto. A ona říkala, že to je různé, že třeba loni to léto připadlo na středu.
1: Posloucháte Hey Radio.

0: spávat levněji? Klikněte na levnematrace.eu a vyberte si z největší nabídky matrací, postelí a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. levnematrace.eu.
1: Bernard Fest je tady. Lucie, Dimitri, tři sestry, Olympik, Marie Rotrová, Marpo a další hvězdy. 19. a 20. června v Humpolci. Dva dny skvělé muziky, dobrého piva a jedinečné atmosféry. Vstupenky na bernardfest.cz.
2: Nalaď rádio, hej, říkával můj děda. Babičku to potěší, je nějaká bledá.
3: Rádio Hej.
2: Rádio Hej.
3: Je nej.

0: ale dámy a pánové, vaším průvodcem, vaším dopoledním průvodcem Radio Hey. Vysíláme z opavského studia právě teď živě. A já bych vás chtěl teď pozvat na jednu akci. Pokud někdo z vás sbírá LPčka, magnetofonové kazety, CDčka, tak vás teďka rád pozvu na burzu těchto médií. Koná se v klubu Melodka v Brně, a to v neděli 24. května od 10 hodin až do 14. Takže pokud někdo z vás sbírá, chce rozšířit svoji sbírku nebo naopak třeba prodat nebo něco vyměnit, tak se tam určitě stavte mrknout. Vstup je zdarma, ještě jednou připomínám, 24. května od 10 hodin v klubu Melodka v Brně. Burza LPček, MCček a taky CDček.
1: Hey! Hey! Hey! Hey! Hey Radio CZ.

0: Were Young. The Killers. A my jsme stále na rádiu, hej. Je 10 hodin na 46 minut. No a jaká je situace v dopravě? Kdo to ví? Kdo to ví, ať odpoví. Hlásí se Petra.
1: Dopravní expres.
2: Se zdržením okolo 15 minut počítejte na příjezdu do Prahy po dálnici D5. Popojíždět budete z důvodu hustého provozu od 8. kilometru. A v koloně pojedete i na pražském okruhu ve směru k D1. Kolona je mezi 23. a 18. kilometrem a zdržení 10 minut. A několik kolon popojíždí na pražském okruhu ve směru na Ruzyni. Do první kolony se zpomaluje už na 1. kilometru. Celkové zdržení 20 minut. Šťastnou cestu přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.

0: Hey Radio. Hey Radio. Klasické hity ve vašem městě. Rock a pop rock. Ta nejlepší muzika z 80. a 90. let. Hey Radio. Na nic si nehrajem. Prostě hrajem. Hey Radio.
1: Přátelé, zdraví vás Kamil Střihavka. Rockopera Praha pro vás připravila
2: magickou rockovou operu Malý princ.
1: Přijďte si užít tuto spektakulární multimediální show.
2: Ve středu 27. května od 18 hodin.
1: Tohle zažijete pouze v Rockopeře Praha. Vstupenky na www.rockopera.cz.

0: Hejradio.cz.
1: Kapela Halloween nám odstartovala další hodinu vysílání v opavském studiu toho středečního. Máme 11 hodin a 5 minut a máme dneska 20. května, tudíž tento den patří Zbyškům. Ano, tito chlapci s tímto jménem mají dneska svátek. Pojďme se podívat tedy na původ a význam jména. A tady píšou na Centrum.cz, že mužské křestní jméno Zbyšek má slovanský původ. Jméno, které je dnes oblíbené zejména v Polsku, vzniklo ze jmen Zbyhněv či Zbyslav. Jeho výklad není jednoznačný, ale bývá spojován se slovem hněv. Zbyšek se tak vykládá jako hněvivý, hněv posilující nebo rozčílený. A Zbyšků máme v České republice 803 kluků, chlapců, pánů. Gratulujeme, chlapci, a prosím pěkně, zanechte dneska hněvu. Užijte si svůj den v pohodě, samozřejmě v klídku a, jak se říká, nohy na stůl, a my vám k tomu teď zahrajeme Frankie Goes to Hollywood a Relax.
0: Hey Radio. Hey Radio.

Tady je Rocky Balboa. Jen vám chci říct, že Kick Radio je best. Pokaždý, když jdu do ringu, tak si ho naladím a ostatní frajeři slíznou KO. Radio Hey, Rock on Air Everyday.

0: Dr. Bridge. No, máme 11 hodin 15 minut. Jdeme stále do polední éter. A Verča se sem dere za mikrofon jako nenasytný kontrolor z Berňáku. Verča má totiž další zprávy o počasí, tak poslouchejte dobře, jak se dneska obléci.
1: Počasí. Počasí.
2: Dnes bude většinou polojasno až oblačno, přechodně až zataženo, místy s přeháňkami, ojediněle s bouřkami. Nejvyšší denní teploty 14 až 19 stupňů, na východě 21. Teplota na horách v 1000 metrech kolem 11 a foukat bude dnes slabý vítr západních směrů, bio 1, mírná zátěž. Hezký den vám přeje ze studia Verča.

0: zazněl tenhle ten song, dámy a pánové, tak jsem si zrovna vzpomněl na našeho věrného posluchače Mišoše a představte si, zazvonil telefon a zavolal a pozdravil, pozdravuje samozřejmě i vás a říkal, že tohleto je dobrá volba takhle před obědem. Axel Rudy Pell a Forever Young. Tedy česky věčně mladý. Ano, kamarádi, někteří lidé mají velké štěstí, že ač je jim mnoho let, nevypadají na to. Například ženy často tvrdí, že starší chlapy jsou jako nábytek ze supermarketu. Dobře vypadají, ale špatně se staví.
1: Je středa, buď s Alešem Mahej až do oběda. Rádio.

Dobrý den, vážení posluchači, tady je Vilda Čok. Víte, proč se smějou? Víte proč? Protože jim je hej. A víte, proč je mi hej? Protože jsem v novém rádiu hej.

0: Tak holky, na to pozor, nechoďte jen tak do lesa. Zpívali chlapci z Hackle Band. Na rádiu, hej. No dnes, aby nám nebylo pořád do smíchu, kamarádi, mám tady opět pro vás vážnou poezii. Šel dědeček na kopeček, nařezat tam šnitlík. Kudla se mu v ruce smekla, uříznul si pytlík.
1: Bez rádia hej, by byl život zlej.

0: Bela Škvor a Sympaťák. A teď tady mám pro vás pozvánku na jednu skvělou kalbu. Město Petřvald totiž pořádá 13.6. tohoto roku letní otvírák, klasicky, to už znáte určitě, vy co tam chodíte, vy co ne, tak zajděte. Od 16 hodin tam třeba můžete si poslechnout naživo kapelu Alfadrenalin, taky Witch Hammer, tam budou Metal Factory, Alkohol, nebo třeba Bastard. Vstupné je zdarma, no a ta akce se koná přímo na prostranství nad Radnicí, tedy 13.6. letní otvírák. A moderuje Jirka Basta.
1: Hey Radio CZ.

0: a Karneval. Karneval já mám rád, dámy a pánové, chlapci a děvčata. Tam je legrace. Jednou jsem se na takovém karnevalu, myslím, že to bylo v Kravařích, tak opil, že když jsem šel přes parket pro dalšího panáka, vyhrál jsem taneční soutěž.
1: Hey Radio CZ.
0: A to je ode mě všechno, dámy a pánové. Já se loučím, protože máme 11 hodin a 52 minuty. Já vám přeju hezký zbytek středy 20. května. Užijte si to, zajděte třeba někam ven na procházku. Pokud budete doma nebo jste v práci, tak nezapomeňte ladit rádio Hej. Takže mějte se hezky a poslouchejte Big Beatový desky Těpic Rockeři.

0: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levnematrace.eu a vyberte si z největší nabídky matrací, postelí a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. levnematrace.eu.
1: Bernard Fest je tady. Lucie, Dimitri, Tři sestry, Olympik, Marie Rotrová, Marpo a další hvězdy. 19. a 20. června v Humpolci. Dva dny skvělé muziky, dobrého piva a jedinečné atmosféry. Vstupenky na bernardfest.cz.
2: Máš pocit, že je tvojí kapelu dostatečně slyšet? Ne?

0: Klidně tě dostaneme i do hitparády. Pomůžeme ti i s propagací koncertů nebo s prodejem vstupenek. Rádio Hej. Každý týden téměř 200 000 posluchačů. Buď u toho. Zavolej ještě dnes Standovi na 603 424 623 nebo mrkni na web reklamanaradiu.cz.
1: Dar, tady Carlos, pořadatel a moderátor festivalu Kotelhel. Připravili jsme druhý ročník svůj poctivých hulášů a pořádným rokem. Těš se na legendy jako Arakain, Seven, Totální nasazení, Civilní obranu nebo Zakázaný ovoce. Bude to pekelná jízda, na který rozhodně nesmíš chybět. Doraz 18. července do Horní Pěny na fotbalový hřiště. Děti do 150 centáků mají vstup zdarma a předprodej vstupenek běží v síti NFC Tron. Těším se na vás. Dar.
2: Bylo 12 hodin, posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.
7: Vzpomínky je to nejhezčí, co nám zbylo. Posloucháte vysílání pro pamětníky v černobílé kvalitě.
8: Milí posluchači, posloucháte nekonečné radionovely z Venezuely.
9: Toňa Mimoňa, Juan Perverés, Don Celadon, Pedro González a další.
10: V minulém díle se Don Celadon a Juan Varlos ocitli v smradlavém království bratra vládce moří Poseidona. Doňa Mimoňa stále hledá Juana Perveréze, který usnul popíchnutí mouchou cecek.
11: Jak dlouho jsem asi spal. Pane bože, jsem samý cecek. Ty mouchy mě ale zrychtovaly. To bude Doňa Mimoňa. Doňo, kde jste? Haló?
12: Tady, v hadovi.
13: Ukončete výstup a nástup. Had se zavírá.
12: A jsem venku.
13: Příští stanice, náměstí díru.
12: Hrozná cesta, Juane Perverezi. A to byli v hadovi ještě dva revizoři.
11: A jak jste se dostala do něho Mimoňu do hada?
12: Nemohla jsem vás najít. Chtěla jsem jet zadem, ale pak jsem jela hadem. Ju, vy ale vypadáte Perverezi. Juane Perverezi, nezdá se vám, že se tady hrozně oteplilo?
11: Máte pravdu, začíná tu být příšerný vedro. Vedro González.
14: Doňo Mimoňo, Juane Perverezi, žijete? No to mám radost, to jsem rád, že jsem vás našel.
11: Vyrazíme, Vedro González, veďte nás. A na památku se tu všichni vyfotíme.
14: Nemám foťák, nemůžem se vyfotit, ale jsem Vedro González. A tak se můžem, co? Můžeme se vypotit.
11: Ha. Ten váš humor mi chyběl, Vedro Gonzálesi. Pojďme.
15: Dámy a pánové, vítejte v naší věhlasné pizzerii Cosa Paprikosa. Naše pizzerie je proslulá nejen vystoupením Doni Chlupandy, ale hlavně promítáním nejnovějších erotických filmů.
12: To se ráda podívám na nějaký filmeček.
16: Doufám, že to ve mně nevyvolá tu ošklivou vzpomínku z tábora lovců lebek, jak jsme byli nuceni natáčet ty hambaté filmy s domorodci.
11: No řeknu vám, i když jsem Juan Perverés, ještě že jsme doma ve Venezuele.

0: Ještě jeden bombonek. Kultovní snímek Pulp Fiction.
1: Slyšíte ty dumivé kroky do nesladune?
2: Ano, skleničky se nám otřásají, jako by se blížil Tyrannosaurus Rex.
1: Proboha, rychle pryč! Přichází Doňa Chlupanda.
0: Doňa Chlupanda!
3: To se nevidí!
1: Ne, to je šikovo!
4: Slyšeli jste nekonečné radionovely z Venezuely.

0: Chceš vidět naživo Dimitri, Tři sestry a Harley ve Frýdku Místku? Festival Helldays 2026 otvírá sezónu 5. a 6. června a k tomu ještě dostaneš Redze, Aleše Brichtu, Amorfia, místní pořadající kapelu 100 na 100 a spoustu dalšího. Tak neváhej, lístky seženeš na ticket portálu a na webu helldays.cz. Léto začíná tady. www.helldays.cz.
1: Zveme vás na 23. května do Nepolis na 8. ročník Nepal Festu, kde kapela Alžběta oslaví 15 let na scéně a slavnostně pokřtí své první výběrové vinylové LP. Startujeme v 16 hodin. Čeká vás velká roková show a nově i velkoplošná LED projekce, která tenhle večer udělá ještě výjimečnější. Veškeré informace a předprodej najdete na oficiálních stránkách kapely a na sociálních sítích Facebook a Instagram. Nepal Fest 2026. Buďte u toho.

Čau, tady Viktor Dix, kapely Wow a Rockopery Praha. A tě vám hej, nejlíp na rádiu. Hej. Už je vám hej? Mně už jo. Poslouchejte Big Beat.

0: Přátelé, zdraví vás Kamil Střihavka. Rokopera Praha pro vás připravila
1: magickou rokovou operu Malý princ.
0: Přijďte si užít tuto spektakulární multimediální show.
1: Ve středu 27. května od 18 hodin.
0: Tohle zažijete pouze v Rokopeře Praha. Vstupenky na www.rokopera.cz.
2: Potřebujete vyčistit nebo opravit kanalizaci, nebo třeba jen vyvést septik nebo jímku? Obraťte se na nás. Společnost Zdeněk Pečenka je tady pro vás již 36 let. Kromě oprav a čištění kanalizace také monitorujeme, mapujeme a provádíme tlakové zkoušky kanalizačních sítí. A protože jsme profesionálové, používáme špičkovou profesionální techniku a osvědčené materiály, které zaručeně vydrží. Více se dozvíte na stránkách instalace-kanalizace.cz.
3: Bylo 13 hodin. Posloucháte
4: Hey Radio. Classic rock radio from the days of my youth. Hey, hey, hey. On Hey Radio.
5: Čau, tady Viktor Dix, kapely Wow a Rokopery Praha. A tě vám hej, nejlíp na rádiu. Hej. Už je vám hej? Mně už jo. Poslouchejte Big Beat.

Nazdárek, přátelé, tady Kuba z kapely Grammy a zdravím všechny posluchače rádia Hej. Nečekám víc. Tak se jmenuje náš nový single, který právě vypouštíme. No a my čekáme, že si ho pustíte ještě aspoň jednou. Přeju pěkný poslech a mějte se krásně. Čau.

0: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levnematrace.eu a vyberte si z největší nabídky matrací, postelí a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. levnematrace.eu.
1: Ahoj rockeři, zdraví vás Pavla Forest. Oslavte s námi 20 let rock opery ve stylu Peaky Blinders. V rockové opeře Boj o moc se Kengy poperou v neděli 24. května od 16 hodin. Rock opera CZ.
2: Bylo 14 hodin. Posloucháte
3: Hey Radio. Hey Radio.
4: Classic rock radio from the days of my youth. Hey, hey, hey. On Hey Radio. Hey Radio.

mikrofonu je Marota a na rádiu Hej startuje Marotovo Rej. Na letošním Basin Firefestu ve spáleném Poříčí to rozsvítí legendární 13. století a vy si čekání na jejich koncert můžete zkrátit poslechem alba Amulet. Přeju příjemný poslech a užijte si 13. století. Hey!

Marotovo Rej ti přináší e-shop Film na DVD. Vaše brána do světa hudby a filmu. Scháníš vinyl, CD nebo film? Tak navštiv www.filmnadvd.cz.

0: Co to piješ?
1: Výbornou kávu. Výběrovou 100% arabiku Carrera z pražírny Hospodářský.
0: Prosím tebe, kafe jako každý jiný.
1: Věř mi, oproti ostatním kávám, to je velký rozdíl. Pražení kávy je kumšt a pan Hospodářský tomu řemeslu opravdu rozumí.
0: Chceš mi říct, že i já poznám rozdíl?
1: Že váháš? Pojď, zajdem k němu do pražírny, kde ochutnáš a sám uvidíš. Přímo tam si balenou kávu hned kup, ať máš taky na doma. A nebo i s doručením teď snadno objednej na pražírnahospodarsky.cz.

0: Marotovorej je u konce, dnešní díl byl věnovaný kapele 13. století, která to v létě rozsvítí na Basin Firefestu ve Spáleném Poříčí. My jsme si od 13. století pustili album Amulet. To je ode mě dneska všechno, mějte se moc dobře, no a uslyšíme se zase příští středu ve 14 hodin a pak v repríze v pátek v 5 hodin ráno a taky v sobotu ve 2 odpoledne.
1: Metal Fest Opener.
2: Do plzeňského Lachotína v červnu míří Toby Samet a jeho Avantasia.
3: Naposledy zde uvidíte naživo Sepulturu.
2: Dorazí kultovní Anthrax.
3: 50 let na scéně tady oslaví Accept.
2: A těšit se můžete i na Pain, Gotthard, Camelot a řadu další.
1: Metal Fest.
2: Od 5. do 7. června v amfiteátru Lachotín.

0: okna@hned.cz. Říkám ti, zapiš si Okna hned. Ne, abys to zapomněl nebo splet. Ceny jsou super, práce rychlá. Na to není ČR zvyklá. Žaluzie, kliky, okna, sítě. O všechny starosti připraví tě. Vaší kůče zlepší vzhled. okna@hned.cz.
1: Bylo právě 15 hodin. Posloucháte
2: Hey Radio.
3: Full time, rock for you.
4: Radio Hey. Radio Hey.

0: Středeční odpoledne na rádiu Hey, vaše nejoblíbenější rokové odpoledne. Výběr té nejlepší muziky a zajímavé povídání pro vás každou středu připravuje Petr Havel. Středeční odpoledne na rádiu Hey, to je prostě nej.
1: Rádio Hey.
0: Partnerem vysílání je portál qrticket.cz. Vaše online vstupenky na kulturní akce na jednom místě a ideální volba pro všechny pořadatele. qrticket.cz.
2: Hezké odpoledne, od mikrofonu Rádia Hej vás zdraví Petr Havel. Dnes je středa 20. května, nějakých 9 minutek po 15. hodině, takže začíná naše společná středeční dvouhodinka, která bude protkaná skvělou muzikou a pozvánkami na různé akce, které se budou konat v nejbližších dnech. No tak, jak jste zvyklí každou středu. Pojďme začít počasím, ať víme, co nás čeká a nemine. Zítřek je podle meteorologů nazvaný jako takzvaná výměna vzduchu, protože v průběhu dne bude se nasouvat frontální oblačnost a bude foukat, bude ale každopádně o něco tepleji než dnes, teploty vystupují někam k 20. Pátek, to je takový ten typický aprílový pátek, i když už je květen, protože bude se střídat počasí téměř každou hodinu, občasný déšť, přehánky, sluníčko a mraky. Ty stupně Celsia se budou pohybovat někde okolo 15 až 17. No ale co se týče soboty a neděle, které jsou samozřejmě nejdůležitější celého týdne, proto když chcete někam vyrazit, tak mám dobré zprávy. Bude hezký den, bude slunečno, maximálně mírná oblačnost, teploty budou mezi 16 až 22 stupni Celsia a neděle bude ještě o to o něco hezčí. Teploty se budou pohybovat nad 20 celý den a bude jasný, maximálně polojasný den. Takže počasí máme připravený na jedničku. Dneska si budeme hrát samozřejmě taky skvěle a na jedničku a ty akce, na které vás budu zvát, tak věřím, že budou přesně takové jako počasí. Tak pojďme na muziku, dáme si bitvu o Karlův most s Michalem Prokopem, taky tady budou Slejdi, ale teď si dáme Magnum, Didn't Like You Anyway. Tak jsme moc rádi, že jste s námi na rockové vlně Rádia Hej.

Hezké odpoledne, posloucháte Rádio Hej, to byly Guns N' Roses. My se teď podíváme zpátky do minulosti a do historie na to, v čem dnešní den, a to 20. květen, se zapsal do různých kronik, tak pojďme na to. V roce 1927 Charles Lindbergh odstartoval z New Yorku k prvnímu solovému přeletu přes Atlantik, a to bez mezi přestání. V roce 1990 Hubbleův vesmírný teleskop poslal na Zemi svoji vůbec první fotografii. No a 20. květen roku 1506, tak to byl smutný den, protože zemřel Kryštof Kolumbus, člověk, který svým omylem objevil Ameriku a tím pádem také absolutně změnil mapu světa. Tak to bylo pár zajímavostí, které se váží k dnešnímu dni, k 20. květnu. Tak a my pokračujeme v muzice dál, na co se můžete těšit, tak je třeba All for Metal, Gods of Metal, taky tady bude Coldplay, Speed of Sound, ale teď si dáme trochu punku, Zakázaný ovoce a Genocida. Mimochodem, pokud byste chtěli vyrazit za skvělou muzikou, Zakázané ovoce, Tragedies a Rock Tom, tak si pište květen 23. května v Benešově na Koupadlech, bude právě to leto trio, tyto tři kapely Tragedies, Rock Tom a Zakázaný ovoce. Hraje se už od 17 hodin, respektive areál se otevře už od 17 hodin, takže pokud máte chuť na muziku a na dobrý pivko, tak 23. května na Sladovce v Benešově nesmíte chybět. Pokud chcete využít předprodeje a koupit vstupenky levnějc, tak samozřejmě na portále qrticket.cz máte vstupenky na tuto akci k dispozici. Takže 23. 5. od 17. Tragedies, Rock Tom a Zakázaný ovoce, který vám pouštím právě teď.

Pirátů.

Hezké odpoledne, ladíte Radio Hey, tohle to byly All for Metal a Gods of Metal. Dnes je 20. května a dnes je Světový den včel. Což teda mimochodem jsem se dočetl, že je velmi významný den, protože Albert Einstein kdysi dávno řekl, že kdyby na světě nebyly včely, tak do 4 let by lidstvo bylo ve velkých problémech. On údajně to teda nakonec neřekl Albert, ale je to nějaká pranostika, ale vlastně to vůbec nevadí, protože včely jsou opravdu velmi důležité pro planetu. Kdyby včely neopilovaly květinky a rostlinky, tak by vlastně víc jak třetina veškerého ovoce vlastně nebyla nebo neexistovala v regály v supermarketech, by zely prázdnotou, nebyly by jabka, hrušky, jahody, třešně a tak dále, i ořechy samozřejmě. No a co jsem nevěděl, je i to, že by vlastně nebyla žádná čokoláda, žádný kafe, oblečení by podražilo, protože levná bavlna by vlastně neexistovala. Nepřímo by samozřejmě utrpěly i mléčné výrobky a maso. No a mohl by nastat až globální hladomor a docházelo by k podvýživě. No tak vidíte to, taková včelka, taková malá včelka, co to dokáže. Takže dnešní den je připomenutím si toho, jak včely jsou důležité pro náš život, tak si oslaďte dneska třeba čaj nebo kavčo, nebo si dejte zkrátka něco z medu. Tak a pojďme na pozvánku na akci. 27. červen si udělejte volno, vyražte na konopiště, udělejte si krásný výlet a odpoledne v podvečer a můžete zajít na skvělou akci, protože v amfiteátru v Konopišti kapela Kex bude slavit své velmi významné jubileum, protože slaví 45 let na scéně. Takže 27. červen odpoledne už myslím ve 2, ve 3, ve 4 takhle už to začne, tak máte možnost dorazit na skvělou akci. Kapela Kex si pozvala ještě další kamarády, se kterými bude ten den slavit. Nebude to nikdo jiný než Michal Šindelář, který tradičně vystupuje s kapelou Kex. Také tam bude Argema a Michal Hruza a jeho kapela Hruzy. Celý tento velkolepý koncert završí velkým koncertním setem právě kapela Kex. Takže pokud chcete, tak určitě neváhejte, využijte zvýhodněného předprodeje na portále qwertiket.cz. Vstupenky na červen 27. jsou samozřejmě v plném proudu a jsou k dispozici. A pokud vím, tak pořadatel dal k dispozici i parkoviště, takže pokud to chcete mít všechno v komfortu a levněji, tak na portále qwertiket.cz máte všechno naservírováno, jak se říká, na zlatém podnose. Takže pojďme za muzikou, co si dáme, je asi jasný, je tady kapela Kex.

0: Bylo 16 hodin. Posloucháte
1: Hey Radio.
2: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
3: Středeční odpoledne na rádiu Hey, vaše nejoblíbenější rokové odpoledne. Výběr té nejlepší muziky a zajímavé povídání pro vás každou středu připravuje Petr Havel. Středeční odpoledne na rádiu Hey, to je prostě nej.
2: Rádio Hey.
3: Partnerem vysílání je portál qrticket.cz. Vaše online vstupenky na kulturní akce na jednom místě. A ideální volba pro všechny pořadatele. qrticket.cz.
4: Hezké odpoledne, je 16 hodin, jedna minutka k tomu, od mikrofonu Rádia Hey vás zdraví Petr Havel, máme před sebou další společnou hodinku našeho vysílání, které opět budeme plnit jen a jen tou nejlepší muzikou a samozřejmě dalšími pozvánkami a informacemi, kam vyrazit za kulturou nebo za sportem. Dnes je 20. května a svátek slaví Zbyšek. Takže všem Zbyškům samozřejmě za celé rádio Hej přejeme jen a jen to nejlepší. Kdo slaví dnes narozeniny, tak je třeba Petr Čech, naše brankářská legenda. Ve světě třeba Cher, i když se to nemá, no tak v tomhle tom mladým věku se to říct může, že třeba Cher slaví 80. A nebo třeba Petra Čecha, protějšek ze Španělska, Iker Casillas, tak ten slaví 45. narozeniny. Tak samozřejmě, ať slavíte, co slavíte, přijměte gratulaci od celého týmu Rádia Hej k vaší oslavičce. Posílám skvělou muziku, jako je třeba Sirius Black, ale teď si dáme House of Lords a je to song Road Warrior. Tak jsme moc rádi, že jste s námi na rockové vlně Rádia Hej.

posloucháte Rádio Hej, tohle to byl Don Felder, Free at Last. To, že se hraje mistrovství světa v hokeji, samozřejmě všichni víte. To, že naši nastupují na ledovou plochu právě teď v těchto chvílích, asi víme. Taky všichni, takže od 16.20 držte palce našim klukům. S kurzem 1,04, to znamená, jsme favoriti samozřejmě dnešního zápasu v zápase s Itálií, tak to je asi jasná věc. No ale víte, jak to je, prostě na mistrovství světa, jak se říká, není lehkých soupeřů. A Itálie, která nazbírala za 3 zápasy jenom jeden jediný gól, 0 bodů, ale 14 jich inkasovala, tak nás může třeba při nějaké souhře trošku potrápit. No, nevěřím tomu sám upřímně, ale víte co, dokud není vyhráno, tak prostě není vyhráno. Takže od 16.20 Česko, Itálie, no a večerní zápas, ten se dnes bude hrát od 20.20, samozřejmě tradiční čas, a nastoupí proti sobě Švédsko a Slovinsko. No, Slovinsko, víte, jak to bylo, když jsme s nima hráli. No, každopádně Česká republika aktuálně po 3 zápasech se 7 body na 3. místě. Klíčový zápas se bude hrát, nebo ono jich bude víc těch klíčových pro náš tým, ale se Slovákama budeme hrát 23. A to je sobota. No tak uvidíme, jak se bude vyvíjet dál hra našich na mistrovství světa. Držme palce, kdo neskáče, není Čech. A ať si každopádně dneska připíšeme 3 body s podceňovanou Itálií, ale nepodceňujeme nikoho. Tak jdeme na to, jdeme na muziku. Bude tady Place Vendome, Power of Music.

Posloucháte Radio Hey, tohle to byla Doga a Route 66. Ne třeba připomínat nebo zmiňovat to, jakou kapelu a rockovou legendu se jedná. Kapela Doga mimo jiné, kromě svých tradičních koncertů, bude také vystupovat na jednom z největších rockových metalových festivalech Magma Fest, který se koná letos 14. srpna. Kromě Dogy na Magma Festu vystoupí třeba Bastard, Gatecrasher, Hateman, SPS, Komunál, Krayson, taky Ter, Trautenberg, Vysací zámek, Alkehol, Arakain, Vohnout, Škvor, Rybičky 48, Dimitri. Já nevím, na koho jsem zapomněl, ale prostě tady se sejde opravdu skvělá rocková parta. Takže ještě jednou Magma Fest, srpen 14. Vstupenky jsou samozřejmě k dispozici už teď na portále qrticket.cz. Magma Fest. Pokud byste chtěli vyrazit za jinou zábavou, než je rocková muzika, tak vám nabídnu třeba bloudění v bludištích, protože na portále kukořičáci.cz máte možnost zakupovat vstupenky na bloudění. Atrakce skvělá pro malé, velké, celé rodiny. Můžete vzít sebou svoje mazlíčky a vyrazit bloudit. V Čechách je 19 unikátních bludišť po celé České republice. Namátkou Brno, Budějovice, Havířov, Holešov, Hradec, Humpolec, Cheb, Kladno, Kutná Hora, Litomyšl, Olomouc, Opava, Plzeň, Praha, Strakonice, Turnov, Šumperk, Velké Bílovice, Vrbice. Takže ne namátkou, ale komplet jsem vám udělal celý výčet bludišť, které jsou a budou teda otevřena po celé České republice. Veškeré informace najdete na portále kukořičáci.cz, kde máte i vstupenky k dispozici. Zrovna tak jsou už k dispozici na portále qrticket.cz, ale na kukořičáci.cz tam jsou všechny podstatné informace k vašemu skvělému zážitku pro celou rodinu.

0: Posloucháte Radio Hej, toto byla kapela Škvor a nejistá přítomnost asi není potřeba moc představovat opět. Tak teď podíváme se do Švýcarska, kde se hrají dva zápasy, Rakousko-Švýcarsko a Česká republika Itálie. Začneme s zápasem domácích Švýcarů s Rakouskem, tak ve 13. minutě Švýcaři vedou nad Rakouskem 3-0 góly Rocheta, Mayera a Nico Hischiera se tedy ujali takhle rychle jednoznačného vedení 3-0. No a Česká republika s Italy v 13. minutě zatím bez branek, tak doufejme, že to tam začne padat, že ten odpor Italů se za chviličku překoná, už to tam napadá. Já typuju takových 6-1. Ujíme. Každopádně dnešní naše společné vysílání s Petrem Havlem je na konci. Za chviličku sem přijde Matěj Lipský se svým krokodýlem, pak vás čekají hudební typy, kalendář, roková středa. No je toho mnoho na to, co jste zvyklí z éteru Rádia Hej. Já se s vámi budu těšit zase naslyšenou příští týden ve středu, to bude 27. v 15 hodin. Do té doby se mějte skvěle, ať se vám všechno daří, ať vám všechno vychází. Fanděte našim klukům, ať se jim daří na mistrovství světa. Nezapomeňte taky pořád, že to je jenom hokej, ale ať se vám všem všechno daří. Petr Havel vás zdraví, mějte se, ahoj.
1: Tak nám to zase uteklo. Středeční odpoledne na rádiu Hej je pro dnešek u konce. Díky, že jste poslouchali. Dnešní dávku roku a povídání pro vás připravil Petr Havel. Zůstaňte s námi. Rádio Hej hraje dál 24 hodin denně. A nezapomeňte, příští středu jsme tu znovu. Středeční odpoledne na rádiu Hej, vaše pravidelná roková jízda. Rádio Hej. Partnerem vysílání je portál qrticket.cz. Vaše online vstupenky na kulturní akce na jednom

0: chceš vidět naživo Dimitri, Tři sestry a Harley ve Frýdku Místku? Festival Helldays 2026 otvírá sezónu 5. a 6. června a k tomu ještě dostaneš Red Zed, Aleše Brichtu, Amorfia, místní pořadající kapelu 100 na 100 a spoustu dalšího. Tak neváhej, lístky seženeš na ticket portálu a na webu helldays.cz. Léto začíná tady. www.helldays.cz.
1: Ahoj rockeři, zdraví vás Pavla Forest. Oslavte s námi 20 let rock opery ve stylu Peaky Blinders. V rockové opeře Boj o moc se gangy poperou v neděli 24. května od 16 hodin. Rock opera CZ.
2: Zdraví vás Honza Toužimský z kapely Arakain. Rád bych vás pozval 18. července do Horní Pěny na fotbalové hřiště, kde vypukne Kotel Hell Festival. Bude tam spousty dobrýho jídla a spoustu skvělý muziky. Těšíme se na vás, ahoj.
3: Picasso v Českém Krumlově. Výstava Picasso Live, originální díla a příběh génia. Nově prodlouženo do konce roku 2026. www.theworldofpicasso.com.
4: M-Car Studio. M-Car Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od M-Car Studio tvoří neviditelný štít. Chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
5: Bernard Fest je tady. Lucie, Dimitri, Tři sestry, Olympik, Marie Rotrová, Marpo a další hvězdy. 19. a 20. června v Humpolci. Dva dny skvělé muziky, dobrého piva a jedinečné atmosféry. Vstupenky na bernardfest.cz.
6: Tak tohle nechceš. Přezuj si kvalitu u nás v pneuservisu SAPA v Libušské 514 na Praze 4. Jsme tu pro vás každý den již 20 let. Máme 5000 pneumatik skladem na všechny typy osobních vozidel. Kromě toho vám poskytneme bezchybný servis a připravíme vám vaše auto na STK. Více o pneuservisu a autoservisu SAPA Šťastný najdete na stránkách pneuservissapa.cz.
7: Pneuservis SAPA. Vymění ti gumy na to.
8: Bylo 17 hodin. Posloucháte
9: Hey Radio.
10: Full time rock for you.
11: Radio Hey.
12: Radio Hey.
13: Čau, tady Dalibor z kapely LDGC. Pro závod Kilpy Heroes Race jsme natočili nový single Staň se hrdinou. Protože přesně o tom tenhle závod je. Překonat sám sebe. Přijď 6. června 2026 do Hradce nad Moravicí a staň se hrdinou i ty. Radio Hey bude u toho taky. Více info heroesrace.cz.

krokodýl. O míle vždycky snil, však nikdy se s ním neumyl. Na břehu řeky Nil bydlel starý krokodýl.

Na Rádiu Hej a na Rádiu Sázava u mikrofonu Matěj Lipský v pořadu Rokový krokodýl. Tentokrát to bude díl bez hosta, ale věřím tomu, že bude i tak pro vás zajímavý, protože si povíme zajímavosti o kapelách z klubové scény. Vy mi často píšete nebo i říkáte, že tenhle ten pořad vám pomáhá objevovat kapely, které jsou vlastně v České republice, ale i v zahraničí a hrajou spíš takovou tu klubovou scénu. No a jednou z těchto kapel, kterou jste měli možnost tady tak trochu objevit, ale samozřejmě nejenom tady, je kapela Reflections of Karma, kde kapelníkem je Maťko Myšík. Maťko Myšík, známý youtuber, který má pořad Kytarová zbrojnice, a pokud ten pořad znáte a máte ho rádi, tak Maťo připravil další Kytarovou zbrojnici live. Bude to v sobotu 30. května už od 11 hodin v Praze v kulturním domě Barikádníků na legendární Barče, kde bude takový jako v uvozovkách veletrh kytar a kytarových aparátů a efektů a toho všeho, a k tomu doprovodný program, kde se hraje a povídá o kytarách a tak dál. Takže moc to doporučuji, je to 30. května od 11 hodin. No a samozřejmě Maťo koncertuje z Reflections of Karma, když se kouknete na jejich Facebook, tak tam těch koncertů je celá hromada. Nejbližší koncerty, které mají, je 16. května v Brně a 23. května v Trhových Svinech. Tak, pojďme si dát dvakrát The Reflections of Karma.

Na rádiu Hej a na rádiu Sázava dozněly Reflections of Karma a tam takovým kapelníkem je Maťko Myšík, znáte ho asi z YouTube, z pořadu Kytarová zbrojnice. A ještě jednou připomínám, že 30. května v Praze na Barče bude Kytarová zbrojnice live. Už je to od 11 hodin, sobota 30. května, doporučuji, budou tam možnosti vyzkoušet různé kytary, aparáty, domluvit si koupy těch věcí, samozřejmě krabičky a tak dále, bude tam krásný doprovodný program, takže 30. května v Praze na Barče. No a my pokračujeme v mapování té v uvozovkách klubové scény a další, koho jste měli možnost nejenom tady, ale taky tady objevit, je Michal Skořepa a jeho alter ego Pan Lynx, ale samozřejmě i kapela Pan Lynx. Je to takové zjevení na této scéně, vydali dvě alba, obě alba byla nominovaná na ceny Anděl, ale ani jednou to neproměnili, snad se to povede po třetí. A Pan Lynx, když jsme u těch koncertů, které tady tak jako avizují, tak oni mají na svých stránkách především koncert ve Futuru z The Switch, ale to je až v listopadu, 24. listopadu, ale do té doby hrají na různých festivalech, tak si tady aspoň dva nějakým způsobem uvedeme. První takový speciální je 5.7. Tom Alive v Praze, což jsou narozeniny Toma Frédeho z Imodium, ale k tomu se ještě dostaneme. No a pak samozřejmě krásné ztráty, nebo krásný ztráty, 14. až 15. 8. ve Všeticích, kde hraje mimochodem i třeba Čechomor, nebo Klára Vytisková, nebo Aneta Langerová. A samozřejmě je to festival Michala Prokopa v Framus 5. Co jsem tak slyšel, tak je snad už vyprodaný, nevím, když tak na to mrkněte. Na každý pád tady je dvakrát Pan Lynx.

Na rádiu Hey a na rádiu Sázava dozněl dvakrát pan Lynx, no a my si děláme takový vhled do klubové scény, další kapelu, kterou bych tady rád zmínil, a samozřejmě byl tady i hostem Dan Frimmel, taky youtuber, podobně jako Maťo Mišík. Dan Frimmel má hračky na hraní a recky na vaše pecky, takže ho možná znáte z YouTube, ale má skvělou kapelu Mean Messiah a Mean Messiah budou mít taky teďko nějaké koncerty, takže si je pojďme tady říct a pak si dáme dvakrát Mean Messiah. Takže 22. května to bude Boogerfest v KD Stará Ves u Rýmařova, takže tam vás zveme. No a potom mrkneme na vlastně červenec, tak to je 11.7. Fest Chřipská a 18.7. ještě zahrajou v Trhových Svinech, takže dvakrát Mean Messiah na rádiu Hey a Sázava.

Na rádiu Hej a na rádiu Sázava dozněly dvakrát Mean Messiah. My si děláme takový jakoby klubový vhled. No a pár písniček zpátky jsem zmínil kapelu Imodium a Tomáše Frédeho. Tomáš Frédé bude slavit svých 40 let na scéně, ne, ale na tomhletom světě. No a k tomu vlastně chystá takový krásný koncert v Praze, bude se to jmenovat Tom Alive Fest, bude to 5.7. a kromě zmíněného pana Linkse tam zahrajou i další kapely, ale především kromě domácí kapely Tomáše Frédeho Imodium tam zahraje s dvěma dalšíma kapelama, se kterýma zpívá, jedna je Labe a druhá je Walkmans, takže si to určitě nenechte ujít. No a kromě toho ještě Imodium zahrajou 26. v Čeradicích, takže zveme na Imodium a pojďme si dát dvakrát Imodium.

Na rádiu Hej a na rádiu Sázava dozněli dvakrát Imodium. Děláme si takový klubový vhled a bavíme se o různých koncertech, i když teď spíš těch klubů se jde ven a hraje se na open airech. No ale občas se hraje i vlastně v těch klubech. No a další, na koho bych vás rád pozval, je 13. století. Samozřejmě znáte, jsou to nestoři gotického roku a 13. století má docela dost těch koncertů, tak takový docela blížící se a důležitý je 22. května v Drnovicích u Vyškova, kde zahrají s kapelou Pačes. S kapelou Pačes mimochodem zpívá Bára Basiková, nebo zpívala 4 roky a tohle je takový rozlučkový koncert s ní, takže doporučuji. No a 13. století potom zahraje 26. v domácí Jihlavě na Březfestu a potom budou samozřejmě na Bazin Firefestu ve Spáleném Poříčí, takže to je od 25. do 27. 6. a tady je dvakrát 13. století.

to chci ti říct. Tuhle píseň vzít si nenech, jsme jedna duše ve dvou tělech.

0: Na rádiu Hej a na rádiu Sázava doznělo dvakrát 13. století a uděláme si takový oslý můstek. Na závěr tohoto pořadu bych vás rád pozval i na svoji kapelu, také gothic rockovou, jmenuje se Projekt 13 a my budeme hrát dva...
1: Přátelé, zdraví vás Kamil Střihavka, rockopera Praha pro vás připravila
2: magickou rockovou operu Malý princ.
1: Přijďte si užít tuto spektakulární multimediální show.
2: Ve středu 27. května od 18 hodin.
1: Tohle zažijete pouze v rockopeře Praha. Vstupenky na www.rockopera.cz.
3: Bylo 18 hodin. Posloucháte
4: Hey Radio.
5: Full time rock for you.
6: Radio Hey.
7: Radio Hey.
8: Vzpomínky je to nejhezčí, co nám zbylo. Posloucháte vysílání pro pamětníky v černobílé kvalitě.
9: Milí posluchači, posloucháte nekonečné radionovely z Venezuely.
10: Doña Mimoňa, Juan Perverés, Don Celadon, Pedro González a další.
11: V minulém díle se Don Celadon a Juan Varlos ocitli v smradlavém království bratra vládce moří Poseidona. Doña Mimoňa stále hledá Juana Pervéréze, který usnul popíchnutí mouchou cecek.
12: Jak dlouho jsem asi spal. Pane bože, jsem samý cecek. Ty mouchy mě ale zrychtovaly. To bude Doňa Mimoňa. Doňo, kde jste? Doňo, kde jste? Haló?
13: Tady, v hadovi.
14: Ukončete výstup a nástup. Had se zavírá.
13: A jsem venku.
14: Příští stanice, náměstí díru.
13: Hrozná cesta, Juane Perverezi. A to byli v hadovi ještě dva revizoři.
12: A jak jste se dostala do něho Mimoňo do hada?
13: Nemohla jsem vás najít. Chtěla jsem jet zadem, ale pak jsem jela hadem. Ju, vy ale vypadáte Perverezi. Juane Perverezi, nezdá se vám, že se tady hrozně oteplilo?
12: Máte pravdu, začíná tu být příšerný vedro. Vedro González.
15: Doňo Mimoňo, Juane Perverezi, žijete? No to mám radost, to jsem rád, že jsem vás našel.
12: Vyrazíme, Vedro González, veďte nás a na památku se tu všichni vyfotíme.
15: Nemám foťák, nemůžem se vyfotit, ale jsem Vedro González a tak se můžem, co? Můžeme se vypotit.
12: Ha. Ten váš humor mi chyběl, Vedro Gonzálesi. Pojďme.
16: Dámy a pánové, vítejte v naší věhlasné pizzerii Cosa Paprikosa. Naše pizzerie je proslulá nejen vystoupením do ní chlupandy, ale hlavně promítáním nejnovějších erotických filmů.
13: To se ráda podívám na nějaký filmeček.
17: Doufám, že to ve mně nevyvolá tu ošklivou vzpomínku z tábora lovců lebek, jak jsme byli nuceni natáčet ty hambaté filmy s domorodci.
12: No řeknu vám, i když jsem Juan Perverés, ještě že jsme doma ve Venezuele a že to, co jste natočili, zůstalo někde v deštném pralese.
16: Zvláště bych chtěl přivítat skupinku pornoherců u stolku číslo 3 ze skvělého letního hitu Sex s domorodci, který si za malou chvíli pustíme.
17: Ježiši Kriste, jaké máme číslo stolku?
12: Nepotěším vás, číslo 3.
17: Jak je vidět, náčelník lovců lebek má dlouhé distribuční prsty.
16: Nyní nás čeká vystoupení 95-leté břišní tanečnice Doni Chlupandy. Pro ty, co vydrží tuto podívanou, mám připravený ještě jeden bombonek. Kultovní snímek Pulp Fiction.
13: Slyšíte ty dumivé kroky donesla, Dune?
12: Ano, skleničky se nám otřásají, jako by se blížil Tyrannosaurus Rex.
17: Proboha, rychle pryč! Přichází Doňa Chlupanda.
18: Celadone, lásko moje, pojď sem!
16: Dámy a pánové, pravěká monstrózní tanečnice Doňa Chlupanda!
9: Slyšeli jste nekonečné radionovely z Venezuely.

Hezký a příjemný večer, milí posluchači. Máme tady středu, rokovou středu, a od mikrofonu rádia Hej vás zdraví a vítá Honza Kulík. Dnes se dáme do středy rokový, tak nějakej odevírat. Co bych vám dneska tak nabít? Sonátu Arktiku třeba. Tady máte, jo.

A dáme se do kalendáře. Začneme rokem, nezačneme rokem. Dámu tady máme, vidíte to hned z kraje. Tak dneska ve středu 20. května slaví narozeniny Jill Jackson. Jill Jackson to byla polovina dua Paul and Paula. V té době docela hodně známýho, mám takový dojem. Dokonce u nás to předělal tu písničku, jejich hodně slavnou Pavel Bobek s Evou Pilarovou, ale tady máte originál, přiložte ucho. Hey.

Tak se podíváme do roku 1940, kolik? 1900, já se mrknu a nepodíváme se, opět děvčata. Tak dneska zase, že 20. května slaví narozeniny ve středu Cher. Vlastně jménem Sherilyn Sarkisian, a to je duo Sony and Cher, to znáte, pamětníci teda aspoň určitě.

A máme tady rok 1947 a to se 20. května narodil Steve Curry, T-Rex.

Pak tady vidím rok 52. To se narodil Warman Ken, Ultravox. Zkusíme teda Ultravox, no.

0: 20. května 1954 byl Haley a jeho kapela Komety vydávají slavný single Rock Around the Clock. To byla rána v té době. A to je hodně let už.
1: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

54. se podíváme do 56. Ještě připomenu, jo, že na základní škole někteří spolužáci byli tak zruční kytaristé, že už to uměli na španělku takhle zahrát, a pamatuju si, že na školním výletě při přesunu od jedné paměti hodnosti k druhé v autobuse to tam hráli na kytáru, aby holky koukaly, ty vyvalovaly oči, a byli to mistři světa, chlapci, ale až ovšem do té doby, kdy si to všiml třídní učitel a řešilo se to až s rodiči, to si pamatuju, a výsledkem byla snížená známka z chování, no tak honorář, špatnej taky honorář, no to se stane. Tak 56. 20. května se narodil Tyrone Downey. Tyrone Downey, ten hrál s Bobem Marleym, tak si ten spolek pustíme. Je to hezká věc, dámy, užijte si to.

Tady máme 61. 20. května v 61. je Cliff Richard poprvé v televizi, a to v pořadu Thank You, Yo, Lucky Stars. No tak se pustíme, když tam byl v té televizi.

Tohle byla taky slavná píseň, to si pamatuju, Šťastná ústa nepřestanou nikdy být ti líbá na českém překladě. Co tady máme dalšího? Dalšího tady máme, to znamená 63. se narodil Brian Nash, to je ta kapela, jak ona se jmenuje, Franta jde do Hollywoodu, jo už, Frankie Goes to Hollywood, ano, nějak tak...

Frankie Goes to Hollywood a mám tady 64. 20. května odešel do hudebního nebe Rudy Lewis. Rudy Lewis jsou Drifters. Rudy Lewis. Tak ho dáme, no.

Haló. A máme tady další kousek, to je rok 1966. Teď mi zrovna někdo volal, tak musí chvilinku počkat. 20. května ve Windsoru se koná koncert kapely The Who. Je to tak trochu bizár, protože Pete Townshend a Roger Daltrey jsou sice na místě, už teda i na pódiu, ale zbytek kapely nikde. Tak si vypůjčili rytmiku od svých předskokanů a nějak to budou muset dokvedlat, protože, jak zvíme, show business na ně holubník a smlouvy jsou smlouvy, no tak, tak nějak hrajou. A v polovině koncertu se uráčili dostavit John Entwistle a Kate Moon. Hned na jevišti si začnou vysvětlovat, že jako chodit pozdě na koncert není zrovna dobrý nápad. A dá se říct, že Pete Houston, aby dal svým slovům důraz, tak praští kytarou po hlavě, myslím, že snad Kate Moon nebo koho. No, ty se strašně urazejí, odejdou a vypadá to teda na rozpad. Ovšem, po týdnu se nějak domluví, že by se měli zase vrátit a pokračovat v hudební kariéře. No tak muzikanti, to je veselý národ.

Neobratně jsme vyřídili agendu telefonní tady, milí posluchači, a co tady máme dál? V roce 1966, to znamená, že 66. podruhé, koukejte na to, no, to jsou mi věci. Se narodil Zdenda Růžička, to jsou SPSK, jako když vyšší je. Co dáme? Chuligána.

0: ale což my nemáme světlé vzory, Jošku Jaburkovou, kterou by bylo třeba natočit a dát scénář? Což my nemáme krásný příklad statečnosti ženy Marušky Kosturíkové, Marušky Kudeříkové.
1: No, vidíte, Maruška Kudeříková, tak na druhý pokus se ten funkcionář trefil. To my jako každý pionýr jsme to znali, to jméno správně, pochopitelně. A ještě jedna vzpomínka v roce 2013, 20. května odešel do hudebního nebe Ray Manzarek. To jsou Doors a taky protešek z hudebního kalendáře na 20. květen. Úplně všechno. Tak jo?

0: Bylo 20 hodin. Posloucháte
1: Hey Radio.
2: Full time rock for you. Radio Hey.
3: Radio Hey.
4: No nic se nehrajem. Dneska, že jo, středa, to víme všichni, že je středa. To znamená, že se jede jeden ze dvou hlavních závodů. Ten nejhlavnější se jede v sobotu a to na ten taky hodně hlavní. Se jede ve středu. Mrknu ke bráně stadionu, už tam vidím nějaký ruch. A kdo nám jel na ovál první, nebude to tomu věřit, Libor Mnichovický. Gaju Mesiáš říká, že by byla dobrá.

A hned za Liborem vyjela na stadion Mladěnka, ale vlastně, že ten náskok nedožene. No. Libor hodně vepředu, spurtoval dobře na posledním kilometru. Tak co máme s Mladěnkou tady? Na Mladěnka nám přivezla pozdravy pro tatínka od děvčat taky a moc na něj myslí. A kapelu Airborne, to je dobrá volba, tak dáváme.

dobrý. Jarda píše, že by traktor za vodou. Ahoj, rádio, tuto písničku si zahrá pro Vendu Jílka z Hlinska, Petra Faladu z Letohradu a pro Lucinku z Reskova. Děkuji moc.

0: brát.
1: Yes, tak jsme za vodou. Milí posluchači, dneska tady bude přetraktorováno, tak když může být v kalendáři přebítlcováno, proč by nemohlo být přetraktorováno? Zdravím jen dopíše Vašek, tento song pro Jardu z největšího borce z Ústí nad Labem a taky všem traktorovým fans připomínám, že nová pecka 5x5 je nasazená v hitparádě rádia. Hej, tak hlasujte, hlasujte. Ne, že bych to nějak ovlivňoval, ale není to marná věc, ta píseň. A díky Vašek, traktor forever. Dává testament, Vašek.

Dobrý. Kabáti, traktoři jsme měli dvakrát, další kapelu jsme tady téměř skoro ještě neměli. Píše Jerry, to znamená, že podještět na sever půjde kapela Tool. To je zajímavá formace, to stojí rozhodně za poslech. Co tam píše Jerry, dnes prosím k nám podještět tento song. No, tak dáme, no.

Spoza ještě jdu, nebo spoda ještě jdu, nebo pod spody ještě jdu, se přesuneme do Křivsoudova. Pavel to vidí na Manover, Ocelový srdce.

Marta Mouka Uhlák. Co to bude? Hádejte. Metalička to bude. Co bychom dali Martovi Moukovi Uhlákovi? Asi to vidím na Disposable Hero. No to je taky dobrý, to se mu bude určitě líbit.

Metaličku bychom měli a máme tady Juráška. Jurášek nám píše, ahoj, chtěl bych zahrát Míše, si to zaslouží a bude to Harley.

máme tady paninku z taxíku a Kubu Louňovického, dávají horký žeslíže tvojího brata, brat má brata.

0: Tak tvojího brata, brat má brata, to je no, hezký. Tak zdravíme do Lounovic a už je tady Patrik. Patrik dává Rammstein Dikititn a je to pro manželku Verunku. To je hezká skladba tohle od Rammsteinu.
1: 1, 2, 3, 4.

Rammstein dohráli a já tady mám Miša, že našel stálýho posluchače, dračí slzy od Brody Kingsona by si dal, ale je to i odkaz na nějakou special verzi, nevím jestli, my máme dvě, jedna v playlistu je ta klasická, pak je druhá na tom dvojáku, Best of Brody Kingsona, možná, že to bude ta dvojáková, že ta... To je trošku jiná, když to tak poslouchám tady ve studiu. No, uvidíme, snad se trefíme.

0: bylo 21 hodin. Posloucháte
1: Hey Radio.
2: Full time rock for you.
3: Radio Hey.
4: Radio Hey.
5: Na nic si nehrajem.
6: A pak tady mám Moniku z Kotelny. Zdravím Moniku do Kotelny. Doufám, že se trefím, že jsem neprohodil název songu a kapelu a obráceně. A myslím, že snad to bude správně. Tak pozdraví do Kotelny Monice a posíláme.

Posloucháte Rádio Hej, posloucháte Sobotní rok on air s Honzou Kulíkem. Tak přání jsme víceméně zatím odehráli, uvidíme, co ještě přijde. A v neděli, anebo v úterý, mám takový den, jsem tady hovořil o Led Zeppelin, dokonce nějaký předělávky tady vznikly. Dneska jsem četl takový zajímavý článek v hudebním časopise o albu Led Zeppelin 4, což bylo velice zajímavý album. A právě jak jsem tady citoval toho Černýho psa, tak to je zrovna z té desky a je to taková deska velice zvláštní. Vůbec se jí nedělalo nějaký promo a takový ty složitý věci. Prostě ji udělali a nechali ji žít vlastním životem a vyplatilo se to. Já tady mám ještě jednou předělávku Černýho psa, ale tentokrát je to Bad Heart. To je rockerka sama o sobě, ale poslechněte. Hey!

A my jsme si mohli ještě nějaký zepelíny připomenout za chvíli, ale je tady Láďa ze Zdislavic a ten to vidí na Gamma Ray.

podíváme... A máme to. Podíváme se za paninkou z taxíku, ta dává Jenny Joplin, Cry Baby, to je taky hezká věc, tuším, že to je s kapelou Full Teeth Boogie, to jsou...

0: Tak to byli Iron Maiden a máme tady Pavlíka Sůzu. Pavlík Sůza by rád slyšel sonátu Arktiku. Mám takový dojem, že tam není překlep v tom názvu, ale nějak to ošetříme. Doufejme, že se trefíme.
1: Radio Hej. S Jirem Radio Hej. Das Radio. Das Radio. Natürlich.

Tak to byla sonáta Arktika, milí posluchači, a co bychom tady pro vás měli? Kolik máme? 14. Bitevní pole u Verdunu. Sabaton. No, zkusíme.

Tak, Hendrix to určitě nebyl, to jste poznali podle hlasu, byla to Panigaris, tedy Orient, jinak podle přezdívky. Jako hezká holka, hezky hraje na tu kytáru a taky hezky vypadá. Když jsme u těch děvčat, nabít bych ještě jednu.

Hádali jste správně, byla to Sheryl Crow, já vám ještě pak za chvilku jednou pustím nějakou veselou vodní. A taky snad z tohohle koncertu, kdy si sezvala svoje přátele, z hudební, a tohle s ní byl zrovna Eric Clapton tam na pódiu. Zde nám přišel a říkal, že raketovýho psa od kabátu.

Raketový pes, milí posluchači, rádio, hej. Máme 22 hodin, 9 minut, vlastně skoro už 10. A jsem zase nechtěl krátit, něco jsme to hráli před 10. těsně. Myslím, že dojížděla ta Sheryl Crew, ale já vám ji teď ještě nedám, protože paní Edita by ráda slyšela kapelu Crematory.

0: Ta šerilku za chvilku. A tady mám ještě Tomáše Zubrnickýho. Ten by rád slyšel Cepelíny, House of the Home. A dobrý večer, jen dopíše. Pro mýho kamaráda Jardu z Mokrý čtvrti prosím o zahrání rockový klasiky. Díky moc, pozdravem Tom. Že je to Tom, tak přidám ještě jingle.
1: Na rádiu Hej neuslyšíte žádné pohádky, ale pořádný Big Beat a Rock'n'Roll.

To byl Iggy Pop, Iggy Pop teda, a máme tady Luci, Luci nám píše, Jeníčku, zahroj mi Nightwish, no vidíte to, to jsou věci, tak dáme, zdravíme Lucii.

Poměrně málo hraná záležitost od 13. století, Růže, kříž z alba Amulet. Velice pěkná gotická záležitost, stejný slovo dvakrát po sobě. Velice stejná gotická píseň, takhle bych to řekl správně. A mám tady koho? Mám tady, Lucie nám psala o přání a teď píše Venca S. do Jetřice, nejkrásnější vesnice nad Sázavou, oheň. Tak dáme. Pak tady mám ještě jedno přání a to bude, já vám řeknu, co to bude. Markýz John, doufám, že to snad najdu, protože to mám někde na desce. Chrámy skalní. No a asi to bude pro dnešek všechno. Že už se chýlí zase k zavírací hodině. Takže do Jetřice, krásná vesnice nad Sázavou, nejkrásnější. Haló, haló, posíláme písení.

Tak zdravím do Větřic, úplně nejkrásnější vesnice nad Sázavou, a ještě se vrátíme kluci, ne teda ke kapele, co dohrála, ale kluci jako Luci, to je Luci, posluchačka naše, a že jestli by ještě šel Marquis John, já si myslím, že jo, sfouknem, a já vám poděkuju za přízeň a budu se těšit zítra. Co, zítra třesky, plesky, starý desky, no vidíte to. Vinily budeme rád zítra od 8 do 9 a od 9 do téměř 10 ještě nějaký ten big beat. Tak tedy, milí posluchači, já vám děkuju za poslech. Užijte si středu, jak nejlíp dovedete. Mějte se fajn. A hlavně, jak říkáme na hejku, držte vlnu.

lidi, posloucháte Radio Hey. Rock a pop rock. Ta nejlepší muzika z 80. a 90. let. Hey Radio. Na nic si nehrajem. Prostě hrajem.

býval dobrým soustružníkem, ale spáchal ten nejhorší zločin. Ztratil šuplerů. Snažili se ho vyhodit, místo toho vyhodil on je. Obviněn ze ztráty, opouští soustruh a jde do rády a hej. Psanec, který loví psance. Soustružník.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Bylo 23 hodin.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej. Rádio Hej.

0: Opravdové hity prověřené časem.
1: S kytarovými riffy, legendárními hlasy, napříč hudebními směry.

0: Procente, tak už je to tady.
1: Co pak se stalo, slečno inženýrko?
0: Zachytili jsme signál z vesmíru. Zřejmě jde o inteligentní bytosti.
1: Přehrajte mi to ještě jednou.
2: Rock on air every.
1: Ne, to jste zachytili vlny rádia, hej. Vysílají na FM už téměř po celých Čechách a na Moravě. Na to nepotřebujete zařízení za několik milionů. Rádio Hej si můžete naladit na běžném rádiu a také na internetu. Stačí navštívit stránky www.hejradio.cz.

Hezký a příjemný večer, milí posluchači, vlastně v pozdní noci v hodině mezi psem a vlkem vítá vás starý pes, co hraje jazz. Máme jaro v plném rozpuku, tak si dáme něco písní milostných, ale to jen tak okrajově. Hlavně si dáme Jiřinu Salačovou a sestry Alanovi, protože tato se narodila 14. května 1920 v Terezíně, významná česká zpěvačka a členka vokální formace sester Alanových. 3 minuty hudby, to je taky dobrý.

Jak vzniklo těleso formace hudební tedy sestry Helenovy, to už jsem tady kolikrát říkal, tak nechci vás zdržovat opakováním, ale hlavně teda bych se zmínil, jaký měli ten základ, ten fundament, ze kterého vycházeli. V té době byly velice módní sestry Andersovy, Andrew Sisters, tak si je taky pustíme, ono je to úplně skoro stejný a jak si myslím, tak sestry Helenovy byly stejně dobrý jako sestry Andersovy a naopak Andersovy sestry byly stejně dobrý jako sestry Helenovy. Což takhle hovořit o lásce? Moralisté mohou pozvednout varovně prst a když se o tom jenom mluví, tak o nic nejde, že jo?

A málo kdo ví, a to jsem chtěl jenom zmínit, že Jiřina Salčová, mimo teda studia konzervatoře a začátku v Kýnově pěveckým sboru dětským, tak studovala taky knihkupectví. To je zajímavé, to byla jistě sečtělá. A píseň Má tě potěší, to je titul další skladby. Já osobně rád poslouchám Jiřinu Salčovou i třeba Alanovy sestry. O tom žádná.

Když to takhle posloucháte, jako já teda musím, že jo, prostě v tom rádiu, tak zjistíte, že velice často nemá, a jak teda sestry Alenovi, tak Jiřina Salačová včetně, nemá takový ty prvoplánový řachačky, jo, prostě tam je to propracovaný aranže a je to také neobvyklé, podaný ta píseň. Já to fakt se mi to líbí, jo. Já si myslím, že jak Jiřina Salačová, tak sestry Alenovi byly velký umělkyně a Láska opět bude na řadě. Láska se mi vyhýbá, sestry Alenovi, no máme květen, když se někomu vyhýbá láska, to je taky dobrá věc. Jak kdy, že jo? Někdo na tom dokonce i vydělá, jo?

Teď si dáme Jiřinu Salačovou solo s orchestrem Karla Vlacha, jmenuje se to, říkej mi to prosím potichoučku, to je notoricky známá věc. Jo, je to taky milostná záležitost v podstatě. Když si představíte, když dva spolu kráčí pod večerním parkem ruku v ruce, dostaveníčko mají, jak se říká, jak říkáme vyzdělanci, že jo. Tak přece se nebudou na sebe řvát jako na lesi, jo, to je taky pravda, no, je to hezký.

Jinak taky i orchestr Karla Vlacha, jo, to je taky pojem, že jo, to nemusím tady rozvádět. Jestli jste pozorně poslouchali, tak jste si mohli všimnout v jednom úseku této skladby, já mluvím kniha, to je hrozný, tak jste si mohli všimnout v jedné chvíli, teda by to řekl lidově, docela hezký basy tam, jako kdyby měla malinko už našlápnuto do bebopu, jo, ale to je jen tak ryze můj dojem, mohu se mýlit. Tak ráda tě mám, Jiřina Salačová a opět orchestr Karla Vlacha.

No tak když máte někoho rádi, tak je to jasný, že jo, to není třeba rozvádět, notabene v květnu. Já jsem se tady zmínil o tom Vlachově orchestru, extra třídě naprosto. Já si myslím, ne, že bych vám nutil nějaký své názory, abych se nedovolil, ale jednoho Vlacha Karla bych tady měl solo. Mnohokrát to už ve Starom psu bylo a já si to nikdy nemůžu odpustit, tu krásnou verzi St. Louis Blues ze začátku 50. let. O to cennější, když víme, jaký hrůzy se natáčely ve studiích Československého rozhlasu na začátku let 50. Přiložte ucho. Tentokrát Karel Vlach, solo, bez sester Alanových ani Jiřiny Salačových.

Chtěl bych říct, jo, kam se hrabou big bandy zvučných světových men. No a aby zase nebylo tak samý posvícení, tak pochopitelně nesmí chybět rubrika do jazzu, ne, je to zákeřný, to je přepad ze zálohy, ale dneska to nebude zase tak moc strašný, v podstatě ani moc to nebude nějaký takový, jako víte, znáte to, jak to dovedu v téhle rubrice, ale spíš to bude pořád toho swingu více méně se budeme držet. Budou to opět Alanovy sestry a bude to, nebudete tomu věřit, jo. Bude to zaječí pacička. To je taková rozšupovačka lidového typu, něco jako sokolíci, jo. U nás na venkově, jo. Vždycky lidi lezou na stoly při sokolíkách a hulákají prostě ruce, takhle řvou ty refrény. A i ženský, jo, to jako chraň pambu, jo, to i tak. A jednou já si pamatuju za svý hudební éry, nějakým, na svatbě to snad bylo, já nevím, proč se hrálo, ale myslím, že to byla zrovna svatba. Přišla paninka, decentní, mladá, fešná, sympatická, pohovořili jsme trochu a ona povídá, Jeníčku, dej tam sokolíky a jdu na stůl. Jo, to je dobrá věc. Tak si poslechneme píseň tohohle typu, zaječí pacičku, v dnešní rubrice do jazzu ne.

Jinak jako člověk, který často stával na pódiu a vytvářel tu zábavu, tak můžu snadno dosvědčit, že tohle to nejde dělat všude. Tak u nás na venkově je možná, ale v nějakom nobl podniku s klavíristou, decentním, tlumený světlo, závěsy, boxy. Tam byste asi na stolech stát nemohli, to byste byli zřejmě šupito presto vyvedení ochrankou. Ale my si dáme něco docela zajímavého z archivu svého bohatého. Jsem tady vybral R.A. Dvorskýho a sestry Alanovi Soumrak. Jinak tady jsem zapomněl v téhle minulý skladbě, v té pacičce zaječí, co má štěstí největší. Tam vlastně dělali v podstatě křoví Arnaštovi Kavkovi, ale tak dobrý. Tak teda R.A. Dvorskej a Soumrak sestry Alanovi včetně.

Při vší ústě teda k Erádu Horskýmu, tak mám takový dojem, že tady Drobátko vykrat Járu Velinskýho a vlastně zpět, beru zpět, co jsem řekl a říkám, co jsem neřekl, nebo jak to bylo v tom filmu. On to od Velinskýho je, je to v podstatě původně tramská písnička. Tady spíš to vypadá na to, že Jára Velinský Drobátko vykrat sám sebe, ale to je přípustný, to se může o tom žádná, protože pořád tam slyším, že na západ je cesta dlouhá, jo. Zbytečná, marná je touha, ale tady je to jinak modulovaný, ale dobře, no, stane se. Dáme si Šumění deště, protože jak na jaře ohledně počasí, taky není všechno dvakrát OK, ani v lásce pochopitelně. A na jaře taky v květnu obzvláště. Často vás překvapí přehánka, u nás na Vysočině i sněhová. To jsou ty vpády studeného oceánského vzduchu. Je, to není předpověď počasí, je to pořad o hudbě. Tak teda jakože, ačkoliv teda zní Šumění deště, i tak je to romantický.

říkáš mi v tanci kapek, mám tě rád. Bloumáme spolu po bulvárech spících a jen náš krok zní.

Krásný večer jsme zažili se sestrami Alanovými i s Jiřinou Salačovou, čím jsme se rozloučili písničkou Tak jako sen, to už je z 50. let. Jinak Jiřina Salačová obdržela v roce 74 na bratislavský liře, nebudete tomu věřit, dokonce ocenění za velký přínos československé populární a taneční hudbě. V 84. o 10 let později měla možnost prožít velice hezký comeback, taky vystupovala s Linha Singers, ne, s Pánkovcema mám takový dojem, sorry. Ještě bych chtěl říct, no a na závěr ještě informaci, do vokálně hudebního nebe odešla 8. ledna v roce 1991. Tak tedy, milí posluchači, já vám děkuju za poslech, mějte se fajn a při příštím starém psu, co hraje jazz, při dobrých jazzových melodiích, naslyšenou.

0: Non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byla 1 hodina po půlnoci.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Hej Rádio.
5: Full time rock for you.
6: Rádio Hej.
7: Rádio Hej.
8: Hej, hej!
6: Rádio Hej.
9: Perfektná muzika.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 2 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.
7: Na nic si